0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Pohodový podvečer všem, velevážené rockerstvo. Tak jako každý čtvrtek i dnes, chvilku po 19. hodině startuje pravidelný pokec zvaný Backstage. My se tak trošičku vrátíme do měsíce července, kdy proběhl 22. ročník Masters of Rock ve Vizovicích. Důvod ten je jasný. Mým hostem je Hannes Braun, zpěvák kapely Kissin Dynamite. Já jsem Zbavoš a všem, kdo ladí vlny rádia Čas Rock, přeju dobrý poslech a hlavně ostrý zvuk.

0: Rozněla nám úvodní muzika, určená pro tenhle ten díl pořadu Backstage, no a jdeme si povídat s Hannesem Brownem. Což znamená, první otázka, v podstatě, jak se má a jak se cítí před koncertem ve Vizovicích. Tak zněl první dotaz.
1: Again, thanks for having me.
0: Ještě jednou díky za pozvání. Je pro mě čest hrát se svou kapelou, myslím si, že už po páté na Masters of Rock. A tenhle koncert je pro mě v

0: Kitchen Dynamite hodně výjimečný, protože to bude můj poslední koncert, jak na Masters of Rock, tak i v České republice. Už loni na podzim jsem zveřejnil, že po letošním roce už nebudu zpěvákem Kitchen Dynamite, a to ze zdravotních důvodů. Jasně, to už se všeobecně ví, ale v kapele nebo s kapelou zůstaneš. Zůstaneš jednak jako skladatel a pak údajně taky jako producent. Je to tak?
1: Absolutely, and not just that. I mean, for the fans, of course, it's a big change to see next year someone else holding the microphone, but...
0: Rozhodně, a nejen to. Pro fanoušky to samozřejmě bude velká změna, když příští rok uvidí s mikrofonem někoho jiného. Ale pro mě to je jen jedna část Kissin' Dynamite, za kterou už nebudu zodpovědný. A to je živé hraní. Koncertování tvoří možná 10% práce kapely a těch zbylých 90%, o to se budu starat dál. Tedy skládání, produkce, společné plánování kapely. Dalo by se říct, že zůstávám kapitánem naší malé lodi a jsem si 100% jistý, že mě budou fanoušci i v budoucnu pořád vnímat skrze naši hudbu. Takže úplně nezmizím.
1: In the future will feel me as a person through the music still. So I won't be gone forever.

0: My v tuhle chvíli pokračujeme v našem povídání na rádiu Čas Rock, zpovídáme Hanse Brauna, frontmana kapely Kissin Dynamite. Ten se rozhodl, že opustí post zpěváka, takže další dotaz směřoval na to, jestli kapela už našla někoho, kdo bude alespoň tak dobrý jako samotný Hanse Braun.
1: We haven't made a decision that we can make public to the world because, you know, we have so many. The plan was different.
0: Zatím jsme neudělali rozhodnutí, které bychom mohli veřejně oznámit, protože je toho teď opravdu hodně. Původní plán byl totiž úplně jiný. Když jsem loni oznámil, že v roce 2026 odehraju svá poslední vystoupení koncerty s Kissin Dynamite, neplánovali jsme žádné poslední album. Pak ale přišlo obrovské množství komentářů, zpráv, e-mailů a všeho možného. Ta odezva byla opravdu obrovská a neuvěřitelně silná. No a všechny ty reakce měly něco společného. Samozřejmě v nich byl smutek z té zprávy, ale taky veliký respekt k mému rozhodnutí, což mě potěšilo, protože to ukazuje, že síla může spočívat i v tom, když uděláte rozhodnutí ve prospěch vlastního zdraví. No, ale teď to hlavní. Opravdu, obrovské množství zpráv mělo jedno společné. Fanoušci nás prosili o ještě jedno poslední album, na kterém budu zpívat já. Těch zpráv bylo tolik, že jsme si řekli, co kdybychom to opravdu dělali. A všichni jsme se v kapele zhodli, že by to vlastně takhle mohlo být. Messages were so tremendous that we thought about it. Hey, what if we did that? And we all agreed. In the band five people and said, okay. Dobře, jaká tedy bude nová deska? Jaké skladby na něm budou? Budou tam pouze nové songy nebo třeba i starší písně, budou nějací hosté?
1: Yes, exactly. So this is a very special record, not just because it's the last one with me.
0: V podstatě přesně tak. Je to opravdu výjimečná deska, nejen protože je poslední, na které zpívám já, ale zachycuje ducha 20 let Kissin Dynamite. Když se ohlédnete zpátky, zvlášť poté, co jsem se rozhodl skončit jako zpěvák, automaticky začnete vzpomínat na těch 20 let a na začátky. Je to emotivní, člověk začne být nostalgický a právě proto vznikl nápad uzavřít kruh. Nezařadit jen úplně nové skladby, ale taky ty hodně opravdu staré, úplně první, které jsme napsali před 20 lety. Chtěli jsme to všechno spojit na jednom albu a mimochodem, ty staré skladby, které jsme znovu nahráli, tak ty teď zní mnohem lépe.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na moje hruska.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsem třeba o úterý.
1: No tak jako my bychom vám z fleku nějakou básničku o úterý složili, že jo, Tomáši?
2: Jo, myslíš?
1: Hele, dáš to?
2: Hele, jo, počkej. Hele.
1: Tak pojď.
2: V kalendářích kolem nás úterý se psalo a proto spánku tělo mé moc nedalo. Navíc jsem byl včera výjimečně na 4 točený a už o půl hodiny jsem byl vzhůru, dříve a spocený.
1: Ty jo, dobře ty. Tak to byl těžký rozjezd ostrého budíčku s datem 25. srpna. No ale, hele, tak... Co kdybychom zapojili taky posluchače, takové ty poeticky nadané, kteří by mohli dneska také nám poslat nějakou básničku o úterý.
2: Já si myslím, že na druhém konci přijímačů se nachází několik básnických střev.
1: O několika vím, ano.
2: O několika víme, takže my jsme zvědaví. My to dneska takhle vykopneme hned ráno směrem vám. A jsme zvědaví, co nám tady předvedete za nějaký mistrovský plán.
1: K tomu jako inspiraci pouštíme samozřejmě pořádnou dávku rockové a metalové muziky. Za chviličku třeba Masterplan.
2: No určitě se můžeme nastartovat taky z Rolling Stones, Start Me Up.
1: A přihodíme ještě jednu pecku v podání Iggyho Popa. A budou zprávy? A
2: no, zprávy budou, ale já jsem si nevšiml, jestli tam někdo je.
1: Já taky ne.
2: Tak.
1: Jsem myslel, že budeš vědět ty.
2: Já jsem nikoho neviděl.
1: Aha. Tak uvidíme.
2: Tak uvidíme.
1: Přepojujeme do zpravodajské redakce, uvidíme, kdo tam na nás čeká.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Best Muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Best Muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku na silnici v oblasti Loučka. Osobní auto srazilo srnu, projíždějte s opatrností. Dále se řeší sražení zvěře na silnici v oblasti Buchlovice. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Léto ještě neřeklo poslední slovo. Na konci srpna se znovu oteplí a teploty mohou místy vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Toto počasí vydrží i na začátku září. Pak ale přijde změna. Výraznější ochlazení se čeká ve druhém září.

0: Zahájila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová čtvrť nabídne, přiblížil primátor města Jiří Korec.
1: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak k nejvýznamnějším v majetku města Zlína. Schválením vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor a samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
0: A českým veslařům vyšel start mistrovství světa. Hned první závody přinesly postupy do dalších kol a nadějné výsledky. Dařilo se například dvojici Flamíková a Šantrůčková, která dojela druhá. Úspěšný vstup má za sebou také dvojsky v neděla s Podrazilem. České lodě tak mají dobře našlápnuto do dalších bojů o medaile. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak před chvíličkou jsem si všiml, že tady můj kolega Tomáš šel a podíval se Milanovi Gelnerovi pěkně pod ruku, aby trochu s předstihem věděl, co ho dneska čeká, jakožto zástupce Střelců. Tak co si vyčetl na jeho dlani?
1: Zástupce rodu Střelců?
0: Ano.
1: Velký špatný. Ne, ano. Ne, právě by
0: nebo
1: to mohlo
0: být. Křišťálová koule, nebo to byla dlaň, nebo na papíře, jak to bylo?
1: No hlavně se nedíval, tak jsem se mu koukul do poznámek.
0: Jo, poznámky, dobře, OK.
1: On se zrovna někam soustředil. No, jako nicméně by to mohlo být i velký dobrý, protože podle Milana by dneska Střelci měli najít řešení svého problému.
0: Aha.
1: Což zní dobře, ale na druhou stranu třeba někteří lidé jako já těch problémů mají víc.
0: Aha.
1: Takže já nevím, jestli mi to nezabere celý den jako hledání toho řešení těch věcí. No.
0: Hele, tak to záleží na tobě.
1: Ne, tak ale dobře jste řekl, protože ono vždycky záleží na tom, jak si člověk ten den udělá, že jo?
0: Ano.
1: Uděláme si to hezky.
0: Jo, ale rozjeli jsme to básničkama.
1: Tak, hez, ano.
0: Už se nám tady sypou básničky na úterý, klidně se přidejte taky, my o tom dáme ještě řeč. V tuto chvíli se ale pojďme podívat, co hvězdy predikují nejen Střelcům, ale také nám ostatním znamením zvěrokruhu, třeba býkům. Na to jsem opravdu zvědavý. Slovo předáváme Milanovi Gelnerovi.
2: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a Střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
3: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Muzika v podání Rolling Stones a my vám 20 minut po 6. přejeme ještě jednou, pokud možno, pohodové ráno, ať už jste v práci, na cestách, či v pohodlí domova, nebo si užíváte ještě třeba stále dovolenou.
1: Tak jako tak, ať si to, ať vám to utíká krásně. A my vám k tomu pošleme už za chviličku třeba In Flames, kteří velmi potěšili své fanoušky na nedávném koncertu. Nebo respektive takhle, kapela se rozhodla založit vlastní jednodenní festival, který proběhl tuhle sobotu 22. srpna v Göteborgu, kde jinde než v kolébce švédského melodic death metalu. A celá akce dostala název Göteborg Brinner.
0: Na akci vystoupila vytříbená smetánka metalové scény. Kromě tedy samozřejmě ústředních In Flames, to byly třeba Dark Tranquility, Avatar, Napalm Death, Garea a mnoho dalších. No a během vystoupení In Flames potom došlo ještě na jedno takové překvapení v podobě speciálních hostů.
1: Ano, během koncertního setu se objevil třeba Michael Stane, zpěvák právě Dark Tranquility, ale vlastně i původní zpěvák
0: In Flames. To se někdy stane.
1: Ano, takže ale jde vidět, že ty vztahy jsou v pohodě, jo. Takže jo. Si s něma zaspíval. No a nebyla to jediná známá osobnost, protože se tam objevil také Matt Heafy, zpěvák Trivium, pro kterého, jak sám řekl, to byla velká podsta a nenechal si ujít, vidět naživo své ikony. No takže každý z těchto pánů si zaspíval jeden song a také společně s Andersen Fridénem poté uctili památku Thomasa Lindberga, zesnulého zpěváka kapely At The Gates.
0: Nebylo to ovšem jediné překvapení, před samotnou show bylo fanouškům ještě odhaleno, že se na jaře dočkáme nové desky, v pořadí tedy už 15. od In Flames. My si tuhletu partičku dáme za malinký okamžik a na čas roku zazní skladba nazvaná Stay With Me.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 6 hodin 32 minut, stále máme úterní ráno a ráno poměrně chladné, co si budeme povídat, když jsem ráno vylez z baráku. Ježíš, tak na druhou stranu, na co si tady budeme stěžovat, že jo, 25. srpen, ono to tak nějak už k tomu patří. To je takové to typické srpnové, skoro zářijové počasí, ano. Že jo.
1: Koukám na to.
0: Můžeme se vlastně podívat taky na to, jak ty teploty vylezou nebo nevylezou nahoru.
1: Mrknu na to, dneska bude zataženo, občas bude slabě pršet, aktuální teplota, tady alespoň na Ostravsku, činí 13 stupňů Celsia a v průběhu dne stoupne na 19 stupňů. Ovšem, záležet bude i na tom, v jaké části naší útulné české zemičky se budete nacházet. Na jihu Moravy mohou během dne teploměry ukazovat až 27 stupňů Celsia.
0: No, my jsme se tady o tom před chvíli bavili, že ono, když se budete dívat na více serverů, tak vám taky na každý nahlásí něco jiného.
1: My jsme z toho jeleni,
0: no. Ale rozmezí od 10 do 40, no, takhle to řekněme, no.
1: Takže klasická předpověď.
0: Ale kde se jako shodují v některých údajích, to je to, že byste měli mít deštníky po ruce, protože od jihozápadu dneska čekejte přibývání oblačnosti, přehánky, déšť, ojedinělé bouřky. Hmm.
1: A jak bude zítra? Víš?
0: Vím.
1: Jo? Tak jak?
0: No přesně takhle.
2: Jak bude zítra? Zítra bude hnusně a pršet. Zítra bude, jak se tak lidově říká, počasí pod psa.
3: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Tohle byla kapela Dorian, ve které jste mohli slyšet vokální linku v podání našeho kolegy Honzy Prokeše. Ten je mimochodem velmi nadaný skladatel a básník, takže až přijde, tak ho zkusíme poprosit, aby nám složil básničku o úterý, o co jsme ostatně požádali také vás, naše posluchače, a už nám chodí vaše první příspěvky.
1: Ano, protože vy jste skvělí a dokážete parádně reagovat, takže tady máme třeba jednu zprávu od Termita. Úterý je lepší než pondělí, ale opravdu o kousíček jen, jinak je stejný posraný pracovní den. Tak to básník napsal, no.
0: Polku to jedno slovíčko.
1: No, no tak.
0: Ale.
1: Jejte se zdraví na tebe.
0: Protože moták se taky přidal. A já vlastně taky budu muset trošičku zamumlat, alespoň to první slovo. Zas ní úterý, zas musím do hokny, už aby byla středa a já si dal velkýho ruma. Všecko vidím růžově, dokud nebude neděle. To je, já bych řekl, takový speciální druh poezie, takové...
1: Motákovský takový.
0: Ano, ano, s pomotaném trochu, s přestupným rýmem, který se vlastně vůbec neobjevuje v téhleté básničce, ale jistou poetiku to má, to musíš uznat.
1: A vy klidně pokračujte, posílejte další tyto podobné věci. My pokračujeme dále s naší SMS centrály a vytahujeme jednu žádost, osm na přání. Hola houa, hezké ráno, po 3 týdnech jsem zpátky v práci a bojím se podívat na e-mail, kolik tam toho bude na vyřízení. Ale stejně mě to nemine, šlo by tam dát něco od Styx, ať mě to uklidní, díky Adam.
0: Šlo by. Ano, máme tady Mr. Roboto, to je na nastartování pracovního dne, jako dělaná písnička.
1: Tak buďte roboti a pojďte do toho.
2: Posloucháte Ostrý bod.

0: Kdybyste náhodou někdy skládali nějakou písničku a nevěděli o čem, tak klidně o broskvích, o banánech. No právě skladba, která dozněla v podání The Presidents of the United States of America, se jmenovala Pitchies, tak proto... Proto jsem začal tohleto ovocnářské okénko.
1: Můžeme složit klidně songu nějakých...
0: No dobře.
1: Hele. Ne, já už říkal, nebudu to slovo, dobře.
0: No a nebo složte básničku o úterý, což je takové naše podtéma, které jsme tady spontánně vypustili do éteru.
1: A vy krásně.
0: A když máme to úterý, tak máme také zároveň tajné úterý. O co plejeme dneska, prozradíme po 8. raní, jako vždycky. Mm-hmm. Za to v příští hodince, no. Co to máme?
1: Ale máme tady poznámku, že se chystáme povědět něco o kaskaderském kousku dvou faninek Beatles.
0: Oh,
1: no dělal tak... někdy taky nějaký kaskaderský kousek.
0: No a je, mnohdy nechtě. A teď jsem se nejeden vzpomněl a to nemůžu říct.
1: Řekni.
0: Ne, způsobil mi to velikou bolest.
1: Jo, no, tak většinou bývá u amatérských kaskaderských kousků. No, bolest každopádně nebude hudební, nebo respektive bude, ale bolet nás nebude, protože se naopak bude skvěle poslouchat kapela Pain.
0: Postachneme si také skladbu od kapely Blondie.
1: A na skladě máme záležitost podání God Heart. Čekají nás také zprávy i v tuto chvíli, které pro vás nachystal Martin Fabík. Takže mu předáváme slovo a nedílnou součástí toho bude samozřejmě i pohled na dopravu.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: Čas rok. Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Řidiči, stále si dávejte pozor, ve Zlíně na silnici poblíž oblasti Loučka. Osobní auto srazilo srnu, může hrozit zdržení. A pozornost mějte i v Buchlovicích, kde policie řeší nehodu osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku bude od ledna minimální mzda vyšší. Vzroste o 2,5 tisíce korun a dostane se na částku 24 900 korun měsíčně. Růst má pokračovat i v dalších letech. Podle současných odhadů by v roce 2028 mohla překročit 26 000 korun. Podle televize LTV Plus ale patří minimální mzda v Česku stále k nejnižším v Evropské unii.
2: Morava aktuálně.
8: Noví Číňci posvítí na autovraky. Nově bude nepojízdné vozy odtahovat. Půjde o auta odstavená na parkovištích, kranici vozovek nebo dokonce na trávě. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
10: Odtažená auta se budou umisťovat ve střeženém areálu místních technických služeb. Pokud si majitel provůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na odtah a uskladnění, bude vozidlo dáno do veřejné dražby, případně ho nechá radnice sešrotovat.
8: Loni strážníci evidovali ve městě 23 autovraků, aktuálně řeší 15 případů. Zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. Město opraví 150 metrů Havlíčkova nábřeží, kde jsou teď nerovnosti a špatný povrch. Práce potrvají 2 dny a řidiči musí počítat s omezením. Kompletní rekonstrukce

0: Úterní ostrý budíček na rádiu Čas Rock pokračuje rázně kupředu. Tohle byly Monster Magnet. A před námi už se štosuje další muzika. Ovšem ještě předtím, než si pustíme, tak zalistujeme v tlusté knize rockových dějin.
1: Byl horký letní den 25. srpna 1965, když si dvě americké faninky kapely Beatles rozhodli k netradičnímu kroku. Oni si totiž najeli vrtulník a tak dlouho letali nad domem, který měla kapela pronajatý v Beverly Hills, až se prostě odhodlali skočit z vrtulníku přímo broukům do bazénu. Jím se teda údajně nic nestalo během tohoto kaskaderského kousku, nicméně si asi mohli zjistit, jestli je někdo doma, protože se s kapelou teda vůbec nesetkali.
0: No, bylo to k ničemu, ale jsme se tady mohli vykoupat v bazénu. Já tady mám jinou kuriozitu. Dva zakládající členové Guns N' Roses zažalovali 25. srpna léta páně 2005 zpěváka Axla Rose, že jmenoval sám sebe jakožto jediného majitele autorských práv této americké kapely. Slash a Duff obvinili Axla z arogance a přerostlého ega.
1: No,
0: kdo by to byl hodněj, řekl jsem chtěl říct zrovna, že ano. No, na základě dohody se svými právníky nakonec Axel nicméně oficiálně uznal nároky svých bývalých spoluhráčů a všem se pěkně omluvil.
2: Sorry, sir. I am sorry, sir.
3: I am taky sorry.
1: Tak, teď jste o dvě informace chytřejší, tedy s ohledem na to, co se stalo právě 25. srpna v minulosti. Příště si povíme něco jiného, ale teď se pojďme věnovat další muzice na Rádio Čas Rock. Tady máte Inkubus.
4: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak tohle byly Blondie v 7 hodin 21 minut na frekvencích Rádia Čas roku. A když tak koukám do kalendáře, který je dneska nastaven na úterý 25. srpna, tak zjišťuji, že svátek slaví Radim.
1: Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákají, ale tady dělají jenom.
2: Víš, Radime.
3: A když to Radim dělá vejš nebo hníš, tak co se týče jména, tak máme tady samozřejmě odborné lidi, takzvané jmenoznalce, jak my říkáme rádi. No a ti se domnívají, že se jedná pravděpodobně o kratší verzi jména Radimír. Ten Ír se tam nevěšel už.
0: To si nedali moc práce teda, na to bych přišel sám. Tak jako tak, u nás v Česku se vyskytuje podle statistik zhruba 20 500 lidí, kteří mají v rodném listě zapsáno právě jméno Radim.
3: V rodném listí?
0: Listí. Radimír trošičku rozhodil.
3: No, a významově by se samozřejmě mohli to jméno taky nějak přeložit. A údajně se jedná o význam jako velitel, nebo ten, kdo se stará o shromáždění, ten, kdo má rád svět, ten, kdo se stará o mír, či jednoduše radostný. Takže takový Radim Radosta.
0: Radosta?
3: No, přímojí, ne?
0: Pojďme ještě tady na hvězdy, které se o něm domnívají, že patří mezi věrné lidi. Bývá obvykle skromný a slušný, někdy ovšem bojuje ze vlastní nerozhodností. Tak posuďte sami, Radimové, zda to na vás sedí, anebo vy, kteří znáte nějakého Radima, tak klidně napište, jestli je to pravda.
3: Určitě.
0: Že bojuje z nerozhodností a je skromný a slušný.
3: Klidně to zkuste hodit do nějakého rýmu, ideálně to ještě podpořit tím úterkem a budete dobří. My vám na oplátku za malou chviličku nabídneme další věci, které se můžou oslavit právě dnes 25. srpna.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.

Čus bando, nechte se pozvat k další Metalmánii a nebojte, i Zbavoš tady bude. Jen si mě do dnešního dílu přizval jako hosta. Začneš, děkuju. No a jestli vás zajímá, jakou hudbu mám rád, tak sledujte od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Tak lhůta už neběží, žádost o milost si taky nemusíte podávat. 7 hodin 33 minut pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rok, kde jsme před nějakou dobou zmínili, že svátek slaví Radim. Ale pojďme se taky podívat na jiné věci.
1: No a může to souviset vlastně i se svátkem, počkej, si spravím mikrofon, tak se svátkem nebo narozeninami, nebo jen tak, při úterku si můžete na oslavu nalít i skleničku whisky, protože právě ta má svůj vlastní svátek také právě dneska.

0: já nevím, jestli bychom asi míchali whisky a gin. To je proti gustu, to se říká. No. Nicméně smutek se dá zahnat i něčím jiným, když nechcete pít alkohol, ale něčím sladkým, když si nechcete držet zase nějakou linii. A to v podobě banánového splitu, což se dá přeložit jako banán se zmrzlinou. Ano, i tenhle desert si zaslouží svůj vlastní den.
1: No já jsem našel ještě jeden takový, a to tedy dost netradiční svátek, nebo ono je to vlastně spíš taková tradice. Po anglicku se tomu říká The Gravy Wrestling Championship a je to bez pochyby jedna z nejbláznivějších kulinářských soutěží na světě. Jedná se o zápas, během kterého musí soutěžící po dobu 2 minut zápasit v bazénu plném speciální hnědé gravy omáčky.
0: A co se s tou omáčkou dělá potom?
1: No, já myslím...
0: Vítěz bere vše.
1: Že k tomu udělají potom těstoviny a na večer si všichni dobře pochutnají, no.
0: A všichni budou spokojení, no. Tak si klidně zjistěte něco víc o tomhle v uvozovkách sportu? Asi jo.
1: Jo, zvěděle, ti lidi jsou spocení v té omáčce.
0: Akorát to nepoznáš, protože jsou omáčky.
1: Ano.
0: Solit se nemusí už ta omáčka potom teda.
1: To určitě ne.
0: Dobře, pojďme dál, my přejeme krásné úterý a pojďme si dát další muziku. Dáme si Lordy a jejich pecku Devil is a Loser.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

0: pěkně vyšlo.
1: Mají
0: si jde hrát. I snad ve 7:45 právě tolik v tuto chvíli udeřilo. Stále ladíte frekvence rádia Čas roku.
1: No, my si taky budeme hrát za malou chviličku, ale ještě předtím tady máme návrat k našemu dnešnímu, vlastně neplánovanému tématu, a to jsou básničky na téma úterý. Přišly nám tady nějaké další, tak pojďme na to.
0: Tak já jdu, cituji. Venku chladno bude pršet, bude bláto, chci jít do hospůdky, ale nevím jak na to. Dobrý nápad, asi si vezmu gumáky na to. Píše Žolík, zdravíme Peťu.
1: Já tady mám další zprávu. Dnes je tajné úterý, neválím se v posteli. Co mi zbývá, buď se slít, nebo s Čas rokem soutěžit. Ale asi to první, Tonda.
0: No, my doporučujeme možná spíše to druhé, protože už zhruba za půl hodinky vám prozradíme, jaké vstupenky v rámci tajného úterý jsou dneska ve hře. Do té doby určitě stihneme ještě pár hudebních kousků, přičemž ze všeho nejdříve je tady novinka týdne.
2: Rádio Čas rok, novinka týdne.
3: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu a to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
2: Rádio Čas rok, toto je novinka týdne.

0: Tak tahle partička se říká Savage Messiah. Příští rok oslaví už 10 let na hudební scéně. Mimochodem, kapela pochází z Londýna, ale najdeme v ní i českou stopu, protože na basu u nich hraje Míra Sláma.
1: No, odvádí svoji práci parádně, což jsme ostatně právě teď mohli slyšet a doposlouchat necelé 3 minutky před 8 hodinou. A už se nám to blíží. Víš, co se nám blíží?
0: Ano, rozuzlení dnešní úterní tajenky, aneb ano. O co soutěžíme dneska. Máme tady dvě vstupenky na jeden takový koncert, no, skoro dobře, festival.
1: Tak, já tě tady předuším tuto chvíli a...
0: Ne?
1: Ne, nevydrž ještě chviličku, no. Napni si jak kšanda ještě.
0: Dobře,
1: jo, dobře.
0: Ale mezi... za 10-15 minut to určitě řekneme.
1: Ano, určitě, ale mezi tím vás můžeme určitě pozvat na muziku, která tajná není, protože zazní Serge Tankian.
0: V zásobníčku jsou nachystáni také Volbeat.
1: Určitě dojde také na Green Day.
0: Ze všeho nejdříve dostane prostor Martin Fabík, který pro vás připravil dopravní informace a také je čerstvé zprávy.
2: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Znojemsku na silnici v oblasti Hluboké Mašůvky. Stala se tady nehoda osobního auta. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D46 na prvním kilometru směr Brno. Kvůli pracím a údržbě zeleně může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Penzijní spoření už bude výhodnější hlavně pro mladé lidi. Lidem do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu naspořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré typy fondů.
2: Morava aktuálně.
6: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a poté budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
8: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich zkolaudování je nabídne město k pronájmu.
6: V Brně si řidiči na Mlýnském nábřeží budou muset dát pozor na nový dopravní radar. Silnice teď slouží jako objížďka kvůli opravě Fričajovy ulice. Platí tam 30, kterou řada řidičů nedodržuje. Nové měření má proto provoz zpomalit a udělat cestu bezpečnější.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, poté, co dohráli Alice in Chains, rozjel známý to jingle a to znamená, že nějakých 13 minut po 8 je na čase přestat dělat tajnosti. Naopak, prozradíme, že dnes můžete vyhrát dva lístky na koncert, ve kterém se vlastně propojí hned dvě stálice a řeknu i legendy české scény.
2: Tak pojďme na to. Dimitri a Arakain letos opět spojili síly a jak jim to spolu šlape, tak o tom se můžete přesvědčit mimo jiné 16. října v ostravské hale Tatran. Mimochodem jedná se o společnou štaci po dlouhých 10 letech.
1: No a vy si to všechno můžete vychutnat a sledovat bez povinnosti platit vstupné. A to všechno díky nám. Takže vydržte na příjmu.
2: Přesně tak. Čekání si zkrátíme muzikou a třeba v podobě skupiny Volbeat.

0: Čas rok. Tak už není pár minut žádným tajemstvím to, že výhrou dnešního tajného úterý jsou dva volňásky na koncert nazvaný Best Rock Tour. Přesně takhle se jmenuje společný výlet kapel Dimitri a Arakain.
1: No, výlet poměrně obsáhlý, protože účastníci tohoto pomyslného zájezdu už během letošního roku navštívili mnoho koutů a částí naší krásné zemičky a 16. října to bude například i Ostrava, konkrétně Hala Tatran. Nebudou na to úplně sami, doprovodit je přijede také německá kapela April Art.

0: Velmi nadějné hudební těleso, které svým vokálem táhne kupředu rudovlasá Liza Marie Waltz. Pojďme ale zpátky za Dimitrija Arakain. Společným jmenovatelem obou kapel je samozřejmě jméno Urban. Můžeme říci, že tady proběhlo předání takového pomyslného žezla. Oba Jirkové, mladší i starší, pochopitelně nebudou na pódiu chybět.
1: Ono své dobré vztahy kapely v minulosti potvrdili také několika společnými singly a my si vlastně můžeme jeden dát, ještě než se pustíme do samotné hry. Nestrácíme náboj? Ani my dva, snad.
0: Ještě
1: zatím.
0: Tak tady je muzika.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Rádia Čas Rock.
1: 16. října 2026, to ovšem není dnešní datum, nýbrž termín, kdy se bude konat koncert kapel Dimitri a Arakain, to vše v rámci jejich společného turné Best Rock Tour. To jsou skuteční vele Tatran, zmiňovaného 16. října o 19 hodin a my tady máme dva lupeny pro někoho z vás.
2: No, vzhledem tomu, že ne, že bychom tam jako nechtěli, ale prostě nám to nevíde a hlavně my děláme radost samozřejmě, ty lístky tady nejsou pro nás, ale ty lístky jsou tady pro vás. Takže 8 hodin 33 minut, ideální doba za soutěžit si o tyto lístky.
1: A nebudeme dělat drahoty. Kdo se dovolá jako první v pořadí, tak vstupenky mu budou říkat pane. A nebo paní samozřejmě.
2: Nebo někdo.
1: Pojďme to vzít live. Ještě otevřel jsem si dobrý okýnko.
2: Snad, to jo? Zjistíme. Halo.
3: Halo, jde Jirka.
1: Čau, Jirko. Jsme v živém vysílání, tady Iboraška, Tomáš Michalík, Ostrý Budíček.
3: Já jste hoši, no to byste lišky na Dimitri a Zarakaj nám dostali.
1: No výborně. Tak to se zdovolal správně, protože my tady dva lupeny máme.
3: To jsem rád.
1: Tak jo.
2: Nám řekni nějakou básničku.
3: To jsem si nepřipravil, já jsem teďka v práci,
1: v pohodě.
2: Tak si, v práci si můžeš přečíst Vergíla, Frigrále.
3: Můžu, no. Můžu báně.
2: Ano.
1: Záleží, kde pracuje.
2: No ne. Ne, samozřejmě, neboj se, my tě trápit nebudeme, dva lístky jsou tvoje, takže si už můžeš předem rezervovat volno na 16. října. Už víš, koho vemeš?
3: Ještě manželku.
2: No, samozřejmě, no. Dobře, já jsem nevěděl, že máš, no, tak dobře. No.
3: Myslím, že Ivoči dobře znám. Z Holby.
1: Z Holby se známe.
2: Jo?
1: No, vidíš to.
2: No, já vám nepolezu zelí tady.
1: Já tam poznal manželek. Já se nevěděl, k komu patří.
2: Dobře. Tak jo.
1: Hele,
2: gratulace velká. Užijte si to.
1: Zůstaň nám na drátě, domluvíme zbytek podrobností. Mezitím pouštíme další muziku.

třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu

0: David Koller, Olympik, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
6: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
5: Kobby Elektro.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Kam za sportem?
1: Horolezci, horolezkyně, horolezčata. Neleste na

0: My tady máme nápad na to, jak můžete ukojit vaše horolezecké touhy a přitom nemusíte ani lézt na skálu, co je hodně vysoká. Stačí si zajít do ostravského hangáru, což je dost možná nejmodernější a největší boulderingová stěna široko daleko.
1: Jak zkušení, tak amatérští lesci si tam přijdou na své. Ke všemu můžete vzít i děti, ty se mohou vyřádit v rozlehlém pohybovém parku, anebo klidně jen tak přijďte, podívejte se na krásné místo, sedněte si na bar, dejte si kafe, něco dobrého k snědku a
0: prostě koukejte
1: a koukejte na ostatní, jak lezou, a můžete si říkat, zvládl bych to líp.
0: Přesně tak. No a pokud třeba patříte do množiny těch, kteří by se chtěli naučit šplhat po stěnách jako Spider-Man, tak Hangár Ostrava nabízí i kurzy jak pro dospělé, tak pro děti. Nová sezóna začíná už 14. září, tak se můžete přihlásit na stránkách hangarostrava.cz. Toliko k pozvánce do hangáru, teď míříme do našeho hangáru, který je narvaný plné muziky. Před námi třeba Sophie Lloyd.
1: Tak si to užijte, my vám přejeme krásné ráno.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Máš keltský osud?
1: Nevím, jestli zrovna keltský, ale...
0: Nějaký osud máš.
1: Svůj osud, no. Možná bych se někdy podělil s někým.
0: Jo, nejdeme někdy nějaké kartářce třeba, co nám řekne?
1: Já tomu nevěřím.
0: Jo, tak pojď, zajdeme.
1: Podle mě to psychosugestce jenom.
0: Ale musí, nejdřív si vyzkoušíme, jako víš co, jako, co o mě víš?
1: A jo.
0: Jo, víš, tím mi tady z karet, co jsem dělal včera, nebo před týdnem.
1: To ona spíš do budoucnosti vidí, ne? Ne, neví, co jsi dělal.
0: Musíš ověřit právě nejdřív, no. No, nebudeme řešit, jestli nás čeká keltský osud, nebo šťastný osud, blbej osud. My víme, že nás čeká osud hudební po 9. hodině, takže co tam máme v nabídce?
1: Třeba Pavel Wolf. Jo, počkej, jsem
0: tak
1: si...
0: Tak je pusť.
1: Tak jo, dobře, sorry.
0: Mohli bychom si dát také půlnočního rebela v podání Plexis.
1: A jako třetí ochutnávku přiložíme ještě Johna, Bona a Joviho.
0: No a budeme slavit taky, nebo my,
1: jo?
0: No, my budeme mluvit o někom, kdo bude asi slavit dneska.
1: Protože a my to slavíme s ním, jasně. Nebo s nimi, protože jich bude víc.
0: Ano, kdo slaví narozeniny, dozvíte se po 9. hodině, ale přednost mají zprávy, které připravil Martin Fabík.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

0: www.horkon.cz. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Zlínsku ve Vsetíně v ulici Svárov. Probíhá tady vyšetřování nehody.

0: se tady dvě osobní auta, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré ráno, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Léto ještě neřeklo poslední slovo. Na konci srpna se znovu oteplí a teploty mohou místy vystoupat až ke 30 stupňům Celsia. Toto počasí vydrží i na začátku září. Pak ale přijde změna. Výraznější ochlazení se čeká ve druhém zářijovém týdnu, kdy teploty klesnou k běžným hodnotám a přidá se déšť a bouřky.
2: Morava aktuálně.
0: Ostrava má nové místo pro přesnou mušku. V Hulvákách otevřeli moderní krytou střelnici za 140 milionů korun, kde mohou trénovat začátečníci, handicapovaní sportovci i čeští reprezentanti. Areál nabízí 3 střelnice a nejmodernější terče. Trénovat tu mají také olympionici a využívat jí může také veřejnost. Ve Zlíně vzniká nová čtvrť Březnická. Rada města už schválila výběr investičního partnera, který pomůže s její výstavbou. Co všechno nová čtvrť nabídne, přiblížil primátor města Jiří Korec.
3: Rozvojová plocha Březnická je pro město jedinečná kvůli svému umístění a patří tak nejvýznamnější v majetku města Zlína. Schválení vítěze soutěže děláme další důležitý krok k tomu, aby zde v budoucnu vznikla moderní městská čtvrť, která nabídne nové bydlení, pracovní příležitosti i kvalitní veřejný prostor. A samozřejmě také parkování. Pod samotnými objekty bude více než 600 parkovacích míst.
0: A českým veslařům vyšel start mistrovství světa. Hned první závody přinesly postupy do dalších kol a nadějné výsledky. Dařilo se například dvojici Flamíková a Šantrůčková, která dojela druhá. Úspěšný vstup má za sebou také dvojsky v neděli s Podrazilem. České lodě tak mají dobře našlápnuto do dalších bojů o medaile. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: 9 hodin, 11 minut, ladíte stále Ostrý budíček na rádiu Čas Rok a kalendáře, věřím, že máte natočený správným směrem na datum 25. srpna. Pojďme se podívat na to, kdo dnes slaví narozeniny. Slibovali jsme nějaké ty oslavence a máme tady velice zajímavá jména. Ani 73 let dnes točí slaví třeba Danny Elfman, můj oblíbený hudební skladatel, kterého mám fakt rád, protože složil takové skvosty jako Simpsonovi, původního Batmana, Muže v černém, Spidermana, ale také v 70. letech významný člen kapely Oingo Boingo, tenkrát slavili veliký úspěch.
1: Krásný název.
0: Skončili v polovině 90. let. Ale třeba v roce 2020 vydal novou autorskou píseň po dlouhých 36 letech. A tenkrát se kolem toho motala hvězdná sestava. Třeba i bubeník Josh Fries. Mimochodem, kdybyste si to chtěli pustit, jmenuje se ten single Happy a je k tomu velice divný videoklip. Ostatně tak, jak to k Dennymu vždy patřilo.
1: Koukám na to před sebou a no, máš pravdu. Nárok na narozeninovou party s démony a ohněm má například také Gene Simmons. Basák a zpěvák kapely Kiss, který dnes už vystupuje pouze v

0: civilu, bez masek a se svou soulovou kapelou Gene Simmons Band. Mimochodem, na obecním úřadě v izraelské Haifě, kde se narodil, ho najdete v kartotéce pod jménem Chaim Witz Tomu. Ne, Chaim Witz jenom. Chtěl jsem říct, že Tomu je takhle při úterku krásných 77 let.
1: Jo, to takový frontman Judasu, Rob Halford, je o 2 roky mladší a přejeme i dnes jemu všechno nejlepší.
0: Taky Tomu.
1: On sice svou bohatou hřívu už před časem jako zhodil, ale jinak svému typickému imidž v koženém křiváku a svočky a pyramidami stále zůstal věrný. Takže nejenom jemu, ale všem přejeme všechno nejpevné zdraví a ať to skvěle šlape dál.
0: No a tak mi napadá, když už má Rob dneska narozky, tak proč si ho při této příležitosti také neposlechnout?
1: Nenapadá mě jediný důvod, proč bych měl něco namítat.
0: No, přesně tak. Tady jsou Judas Priest na rádiu Čas Rok.

0: Čas rok.
1: V rámci dnešních tipanů zde máme pozvánku do Frýdku Místku na vlastně už druhý vzpomínkový koncert, který bude věnovaný kamarádovi, manželovi, otci a velkému rockerovi Radimu Šturmovi.
2: Už tento pátek 28. srpna. Jeho památku si návštěvníci připomenou tím, co měl rád, tedy společným setkáním a živou rockovou hudbou. Hlavním účinkujícím večera bude kapela Lauter, kterou doplní předkapela Chráněná dílna.
1: Tato akce začne v 17.30, přičemž areál bude pro návštěvníky otevřen už o půl hodinku dříve. Pokud byste nevěděli, kde přesně se máte vyskytnout, tak koncert se koná v areálu na adrese družstevní 311 v Místku hned za Lidlem. No a pro návštěvníky bude připraveno zastřešené posezení a koncert se uskuteční tím pádem za každého počasí.
2: Dorazit mohou všichni, kteří Radima znali a chtějí si na něj společně vzpomínat, stejně jako příznivci parádní dobré rockové muziky.
1: Takže ještě jednou připomínáme 28. srpna 17.30 areál družstevní 311 ve Frýdku. Teď už jdeme na další muziku.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock.
3: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry, tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Nejlepší věci vznikají někdy tak bez přípravy, tak nějak na náhodu, jak se říká, na slepici.
1: Nám to dneska vyšlo.
0: Nám to vyšlo hned ráno, jsme se tady vykopli tak jako neoficiálně nějakou básničkou a chytlo se to, protože na to reagujete celé ráno, celý začátek dopoledne. Začeš, děkujeme, jste skvělí. A můžeme si tady ještě přečíst nějaké příspěvky, tak třeba Ládík. Dnes úterý, tak hrajem o lupení, tak hodně štěstí všem poránku, co se těší do Tatránku.
1: Dobře,
0: Ládík Šusek, díky.
1: Ozval se i Lukáš.
0: Tady máme jednu další, takže se pohodlně usaďte, Ivo se nadechne.
1: Začíná úterý chvilka poezie. Úterý tu bývá tajné, kéž by radši bylo fajné. Zase vstávat do práce, tohle není legrace. Zítra už se týden láme, no tak to snad nějak dáme. Nechci být moc nevděčný, ale úterý jeden zbytečný. Za 4 dny pracovní, zvlád bych tajnou středu, představat rajcovní, tak směle dál kupředu. Hezký den, kluci, přeje Lukáš. A my Lukášovi taky.
0: My Lukášovi děkujeme samozřejmě Ivovi za přednes. Teď záleží, jestli Lukáš to takhle měl v hlavě, ten přednes, jo? To přesně musíš vyřešit. Ale, co jsme chtěli dodat, za tuhle skvělou básničku, kterou Lukáš napsal, tak tady od nás čeká dáreček pro tebe, Luky, jestli slyšíš, můžeš se stavit a vyzvednout si krásný půl litr s logem Rádia Čas Rok. Určitě si ho zasloužíš. Ale to neznamená, že vy ostatní byste se neměli snažit.
1: To ne?
0: Ne, můžete taky dál posílat své výtvory.
1: Klidně, pokračujte v tom, i dál samozřejmě. Je to sranda, nás to baví, snad také vás. Takže básničky na téma úterý klidně si pejte dále, ať už na náš WhatsApp, nebo SMSku posílejte, nebo posílejte hlasovky, klidně se můžete.
0: E-mail.
1: Tak, mail taky samozřejmě. OK, my k tomu pouštíme další muziku.

0: Naše dnešní roková seance s krycím názvem Ostrý budíšek je za námi. Následující program za mikrofonem bude patřit Honzovi, kterému klidně můžete sypat další verše na téma úterý. My se s Tomem rozloučíme obligátní písničkou dle výběru někoho z vás.
1: Dobré ráno, páni kluci, prosím zahrajte pro našeho kolegu Radima, kterému přejeme za celou dílnu všechno nejgého svátku a doufáme, že nás pošiště někam pozve. Díky, Franta a Jirka.
0: Tak aby ne, že jo, za takové přání. My vinčujeme všenej také ke jmeninám a posíláme jednu Alžbětu.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Buďte zdraví, rokeři, 10. hodina se přiblížila a to znamená, že ve studiu Rádia Čas Rok došlo k výměně za mikrákem, od kterého vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do toho dáme. Traktor, nebudou chybět Pretty Mates? A nebo Alice Cooper? Na rádiu Čas Rok budeme hrát, k tomu Milan Gelnár z horoskopy, tak jako Martin Fabík se zprávami a já vám přeju dobré úterní dopoledne.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Vsetínsku v ulici Nábřeží Dukelských hrdinů. Probíhá zde vyšetřování dopravní nehody. Nákladní auto narazilo do semaforu. Stále buďte opatrní v ulici Svárov, stala se tady nehoda osobního auta. Může hrozit zdržení. A pozornost se vyplatí v oblasti Brno venkov na silnici poblíž Blučiny. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás opět Martin Fabík. V Česku bude od ledna minimální mzda vyšší. Vzroste o 2,5 tisíce korun a dostane se na částku 24 900 korun měsíčně. Růst má pokračovat i v dalších letech. Podle současných odhadů by v roce 2028 mohla překročit 26 000 korun. Podle televize LTV Plus ale patří minimální mzda v Česku stále k nejnižším v Evropské unii.
1: Morava aktuálně.
8: Noví Číňci posvítí na autovraky. Nově bude nepojízdné vozy odtahovat. Půjde o auta odstavená na parkovištích, kranici vozovek nebo dokonce na trávě. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
10: Odtažená auta se budou umisťovat ve střeženém areálu místních technických služeb. Pokud si majitel provůz ve stanovené lhůtě nepřijde a nezaplatí náklady na odtah a uskladnění, bude vozidlo dáno do veřejné dražby, případně ho nechá radnice sešrotovat.
8: Loni strážníci evidovali ve městě 23 autovraků, aktuálně řeší 15 případů. Zlínská nemocnice dostane lepší příjezd pro sanitky. Město opraví 150 metrů Havlíčkova nábřeží, kde jsou teď nerovnosti a špatný povrch. Práce potrvají 2 dny a řidiči musí počítat s omezením. Kompletní rekonstrukce komunikace je naplánovaná na rok 2028. A zbrojovka Brno má novou posilu do obrany. Do týmu nováčka Šance ligy míří 29-letý Jakub Pokorný, který naposledy působil v řecké Kyfisi. S klubem už měl podle informací podepsat smlouvu a po roce se vrací do českého fotbalu. V minulé sezóně odehrál v Řecku 29 ligových zápasů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: sobotu se traktor objeví na Rock in Hlinsko, kde ve velkém stylu oslaví 25 let na hudební scéně. Jo. Ale na to si budeme muset počkat, protože dneska je teprve úterý, a tak se pojďme s Milanem Gelnárem na Rádiu Čas Rock podívat, jaké že bude.
1: Úterý bude příjemnější než den předchozí. Případné destrukční události budou mít ostré hroty zaoblené. Den pak přinese soustředěnou a odhodlanou energii. Bude se nám dařit tam, kde je potřeba jít do hloubky a vyřešit složitější témata. Projevit by se přitom měla naše vnitřní moudrost. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři vehementně předvedou svou nezávislost. Blíženci vyřídí důležité hovory a váhy najdou shodu v partnerském vztahu. Štíři promění možnou překážku ve svou výhodu. Ryby pocítí silné pocity štěstí a radci svým zákrokem ochrání rodinný rozpočet. Lvi si upevní profesní i společenské pozice. Berani zvolní své tempo a střelci najdou řešení svého problému. Býci zaznamenají ve svých záměrech praktický posun. Pany dotáhnou rozdělanou práci a kozorozi zúročí své zkušenosti. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: A třeba do ostravského hangáru, který najdete tady dole v Porubě, kousek od Ptáčka. Tam se můžete, nebo může vyřádit celá rodina, a to na lezeckých stěnách, kterých je tam opravdu požehnaně. Ty mají různé obtížnosti a rozkládají se na úctyhodných 1500 metrech čtverečních. K tomu dětský koutek, skvělé bistro, a to je tam všechno k dispozici od pondělka do neděle, vždy až do 22. hodiny. Všechno podstatné je na webu této zajímavé sportovní atrakce, takže jestli se chcete dát, nebo si chcete dát, jak se patří do těla, není problém. No, to my na rádiu Čas rok ale zůstaneme pěkně v klidu, ve společnosti skvělé muziky, o kterou se za chvíli budou starat kokoti a nebo lid. Tak, dobré dopoledne.
0: Čas rok.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Máme přesně 10:30. No a co to znamená? No přece to, že si na rádiu Jazz Rock zahrajeme podle vás. 725 331 155.

0: Tuschlo. Před písničko na přání, no a to vybírá Tatár. Zdravíme tě, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny v éteru.
0: Nazdar, nazdar. Tak, zaprvé ty si posílal fotku, že dneska máš na korbě něco zajímavého. Co to je?
1: No, jsou to takové, bych řekl, karavany. Jeden je na prodej zmrzliny a druhý je takový airstream, čili stříbrný.
0: Kam se to veze?
1: No, vezl jsem to tady do Frýdku, někdo si to objednal, nevím, asi z Číny. No, je to sice bez náprav, to je to na takových kolečkách, no, trošku je to přivařené, takže kluci se s tím trápí, ale jsou šikovní.
0: Ale jsou šikovní, není to zvládnout, stejně jim nic jiného nezbyde. Hele, vybral si Citroen, od nich Radegast, komu?
1: No komu, no to naší rokové šlechtě, samozřejmě hlavně Aldovi, bo včera tam byl u Boha přátelství se vyspovídat ze svých hříchů, nevím, jestli jsme rockerské nebo alkoholické, to je jedno, to se neříká. No a samozřejmě všem motorkářům a všem, co přijedou do Studenky v pátek a v sobotu.
0: Výborně, muzika nachystaná, díky moc, tobě, ať to rychle uteče. Čau.
1: Čau, čau.
0: A za nás dárno a mám tady i nějakou SMS-ku třeba od Martina. Ahoj, zahraj, prosím tě, nějakou dobrou pecku pro všechny metalisty a hlavně, hlavně motorkáře. Díky, Martin, není zač, tady to je.

0: rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
7: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
6: Kobby Elektro.
8: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
9: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.
10: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
11: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
10: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
9: Ostrý budíček.

Tak jsme to stihli, Ramones nám na rádiu Čas roku zavřeli tuhle tu hodinu, no a pojedeme pomalu, ale jistě dál, a když se na to třeba dívám, tak tady máme nachystané, kdo tady je, no tak jsou tady třeba...

0: taky Halloween. No a bude to samozřejmě mnohem a mnohem víc, která ta muzika tady u nás zazní. K tomu si se podíváme za jedním chlapíkem, který je opravdu vynikající muzikant a čekají nás i nějaké rockové typy. Tak si na to počkejte, ode mne přání. Dobrého dopoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz. Military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz. Hrdý partner NATO Days.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
10: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
9: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
10: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

0: www.horkon.cz. 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bašce na Frýdecko-Místecku. Kvůli údržbě a opravy svodidel je uzavřen jeden jízdní pruh. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na hlavní silnici na Vsetínsku poblíž ulice Benátky. Osobní auto srazilo srnce. A pozornost se vyplatí na dálnici D48 ve směru na Olomouc v oblasti Zelinkovice. Probíhají zde práce údržby. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Penzijní spoření už bude výhodnější hlavně pro mladé lidi. Lidem do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% z vložené částky. Mladí si navíc budou moci do 36 let jednorázově vybrat třetinu na spořených peněz, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli sumu dodatečně danit. Novinka naopak sníží poplatky penzijním společnostem a do 10 let úplně zruší staré typy fondů.
3: Morava aktuálně.
1: Památkově chráněný dům u Anděla v Novém Jičíně brzy nabídne nové bydlení. Dva byty teď čekají na kolaudaci a poté budou připravené k nastěhování. Více nám řekla mluvčí města Marie Machková.
4: V měšťanském domě u Anděla na Masarykově náměstí v Novém Jičíně vznikly dva nové byty. Město je nechalo vybudovat v dlouhodobě nevyužívaných a schátralých prostorách budovy. Stavebníci původní plochu o velikosti 200 metrů čtverečních rozčlenili na dvě bytové jednotky. Jedna má rozlohu 96 a druhá 106 metrů čtverečních. Po jejich skloudování je nabídne město pronájmu.
1: V Brně si řidiči na Mlýnském nábřeží budou muset dát pozor na nový dopravní radar. Silnice teď slouží jako objížďka kvůli opravě Fričajovy ulice. Platí tam 30, kterou řada řidičů nedodržuje. Nové měření má proto provoz zpomalit a udělat cestu bezpečnější. A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 23 zápasů a ve skupině jsou druhé za Srbskem. Pokud uspějí, mohou si výrazně přiblížit postup do osmifinále.

Na rádiu Čas Rock nám dozněli Three Days Grace a před námi je chlapík vlastním jménem Chemowitz, který se v Izraeli narodil 25. srpna 1949. Ten svoje dětství strávil s rodiči, kteří praktikovali židovskou domácnost. Vzpomíná, že jeho rodina byla opravdu, ale opravdu hodně chudá a žila na přídělu chleba a taky mléka. Když mu bylo 7, tak začal spolu s kámošem trhat divoké ovoce a prodávat do Ukrajinice silnic, protože opravdu neměli, jak se říká, co do huby. O rok později se ale se svojí maminkou rozhodli emigrovat do státu a povedlo se. Tam úspěšně zvládl jak povinnou školní docházku, tak vystudoval i vysokou školu, ze které si odnesl titul bakaláře z pedagogiky. Po ukončení se věnoval celé řadě oborů, jako třeba asistent redaktora jednoho velice zajímavého časopisu, anebo byl třeba instruktor právě ve škole, protože to měl vystudované, že jo? No a v roce 73 stál u zrodu kapely, která v této době prodala všechny svoje práva jedné švédské zábavní společnosti, takže kdyby třeba chtěli borci udělat koncert, museli by mít jejich svolení. Každopádně, tento frajer umí německy, maďarsky, anglicky, japonsky, hebrejsky a víte co? Je celoživotním abstinentem. Už víte, o koho mluvím? Ne? Tak přejeme všechno nejlepší, no a ať mu to pořád hraje dál.

0: Čas Rock.
1: V rokových typech pro vás máme pozvánku do místeckého areálu na Družstevní za Lidlem. Tam se bude už tento pátek konat vzpomínkový koncert na Radima Šturmu, který začne v 17 hodin a 30 minut. O hudební produkci se postará jak chráněná dílna, tak lauter a bude se hrát za každého počasí, protože je tam většina prostoru zastřešená. Scházet se můžete už od 5, takže jestli nevíte, jak naložit se začátkem tohoto víkendu, já myslím, že není co řešit. Pojďme dál, a to jak jinak než s muzikou, se kterou mám do těch dalších minut nachystané Edguy, Halloween a jiné grupy. Tak se dobře bavte.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Čus bando, nechte se pozvat k další Metalmánii a nebojte, i Zbavoš tady bude, jen si mě do dnešního dílu přizval jako hosta. Začiš, děkuju, no a jestli vás zajímá, jakou hudbu mám rád, tak sledujte o 19 hodin na rádiu Čas Rock, o 20 hodin na TV Rebel.

Tak to necháme až do samého konce. Posloucháte Rádio Čas Rok, máme 3 minutky po 11:30 a tak si můžeme zahrát podle vás 725 33 1155.

0: Edguy na rádiu Čas Rock, no a před námi jsou Sex Pistols, které vybírá kdo jiný než Jirka, že? Je to tak? Zdravím tě, ahoj.
1: Jo, jo, ahoj, měl jsem strach, že jsi mě vypadl.
0: Ne.
1: Protože jsem měl slyšel, řeknu český rozhovor.
0: Je to tady, kamaráde. Tak, teď mi řekni, kde jsi?
1: Jo, teď konkrétně u Lince.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně výpadovka na Pasau, anebo na Prahu, na Vídeň.
0: Jo, jo. Takže i tam se poslouchá rádio Čas Rock. Tak to jsme rádi. Jo. Co vezeš?
1: Vezu krmení pro sedláky, pro prasátka, pro kravičky, pro ovečky.
0: Aha. Takže jo. A Sex Pistols půjdou teda komu?
1: Já si myslím, že všem lidem, co poslouchají kvalitní rádio Čas Rock.
0: Moc děkujeme za slova chvály. Tobě přejeme šťastnou cestu. Ty to točíš domů, v kolik budeš?
1: Já to netočím, já přijdu až v pátek.
0: A jo, takhle, takže zůstáváš.
1: Já pracuji vlastně od pondělí do pátku.
0: Venku.
1: Přespávám tady, ne, pod návěsem.
0: Rozumím tomu, dobře. Tak jo.
1: Když jsou vedra, tak venku.
0: Jasná věc. Tak jo, tak se mi hezky, kamaráde, a šťastnou cestu ještě jednou.
1: Tak děkuju a přeji všem krásný den.
0: Čau.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Sádro kartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
9: Žádné kompromisy, žádné hranice.
11: Rádio Čas rok na tvrdo.
10: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje rádio.

0: No, k tomu úterním obědu jsme se na Rádiu Čas rok dopracovali s partičkou Krobot a víte co? Já vám v té příští hodině prozradím, jak se můžete jednoduše dostat ke vstupenkám na nějaký ten skvělý koncert a vydáme se třeba i do Háje. Myslím tím ve Slezsku a k tomu, jak slyšíte, si dáme Pretty Reckless, taky Godsmack. A nebo Running Wild. Co nás na Rádiu Čas rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. S nimi už čeká Marcelka Fabiánová, tak jí dáme slovo. Já vám přeju dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě, kde na hlavním průtahu městem ve směru na Krnov bourala dvě osobní auta. V Olomouckém kraji pak policisté vyšetřují nehodu osobního vozidla s dodávkou na křižovatce mezi Své Sedlicemi a Přáslavicemi. A dopravní komplikace jsou aktuálně i v centru Zlína v Dlouhé ulici. V tamním podjezdu se zasekl kamion a na místě se vytvořila zhruba 250-metrová kolona. Úsekem projedete se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
1: Morava aktuálně.
4: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulbáky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí Petr Havránek.
5: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovující.
4: Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí a pro veřejnost se otevře už tuto neděli 30. srpna. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město na pondělní odpoledne chystá i slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak anebo legendární autobus Škoda RTO. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Reckless, no a před námi je hudební pozvánka do Háje ve Slezsku, kde se budou už od tohoto pátku konat pivní slavnosti. Dva dny plné pěnivého moku, který bude nabízet celá řada výrobců, skvělé občerstvení, bohatý doprovodný program, ale hlavně muzika. No a o tu se tam postarají Sebastian, Mňága až Dorp, No Name, Turbo a celá řada dalších vystupujících. No a my si tu poslední jmenovanou kapelu teď na rádiu Čas rok dáme v plné parádě a při jednom si tak zaspomínáme i na Richarda Kibice, který nás z toho muzikantského nebe poslouchá už dlouhých 23 let. No, je to doba.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které dneska mimo jiné udělalo radost Jirkovi z Orlové, kterého jsme poslali na společný koncert Arakainu s Dimitry. To v rámci soutěže samozřejmě Tajné úterý, které bude pokračovat i v tom příštím týdnu, kdy budete mít možnost vyhrát opět nějakou tu lahůdku. O co půjde, tak to se dozvíte v Ostrém budíčku mezi 8 a 9 hodinou ráno, takže by nebylo vůbec špatné poslouchat naše vysílání, ať vám to neuteče. Tak jako další pecky, které si za chvíli mezi sebe rozdělí 13. století se Sisters of Mercy. Tak pěkné odpoledne, vinčuju.
1: Tajné úterý rádia Čas Rock. Čas Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: než 8-minutový kousek od Sisters of Mercy, teď tady u nás na rádiu Čas Rock. No, před námi je 5-minutovka od rozměnu od 13. století, během kterých si můžete rozmyslet, co dalšího si zahrajeme. 725-33-1155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: 13. století na rádiu Čas Rok, kde dostává prostor taky Dušan. Čau.
1: Čau, tam ze sedla temnoty, Honzo, takže chtěl bych dneska Iron Maiden, Food of the Dark, samozřejmě liveku, jiná možnost není. Pro tebe celou úžasné rádio Čas Rok, nevím tu naši rokovou šlechtu, bandu pacientů, kteří dodržují pravidelný pitný režim, 26 hodin, poslouchají pravé rokové rádio, takže Čas Rok taky minimálně 26 hodin a všem na pohodu. Dneska to tak neveze, no, vypadá kurva, tak všelijak možně.
0: Čajček ne, už pomalu.
1: Prosím?
0: Čajček ne, s rumem.
1: To ne, to není moje. To musí být tak minus 30.
0: Tak to přijde teprve. No ale tak buďme rádi, že se trošku ochladil, že jo. Zase má být hejc, hele, to furt nadáváme. Raz tak.
1: Jasné, pohodě. No a všem řemeslníkům ještě je na pohodu a jsou brzo doma a užívají si.
0: Blížíme se k 3/4 na 1, oběd byl, bude?
1: Ještě nebyl, ale bude. Bude ještě ta polivka a potom tramské cigáro, hostice, ksen, chleba.
0: Jo, bereš to takhle sportovně, tak to má být, jak na čundu, rozdělej oheň, opeč to a je to. Tak dobrou chuť, kamaráde, díky.
1: Díky moc, on zami, čau, čau. Čau.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock. Fear of the...

0: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším.
4: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu.
10: Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
9: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
11: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
12: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
1: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
0: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
2: Ostrý budíček.

0: Bílého Panthera. K tomu se podíváme, jak si vede novinka týdne, no a mohli bychom taky trošku prohrábnout dnešní kalendář. Je tam hromada událostí, informací, oslavenců, no prostě pustíme se do toho. To všechno po zprávách s Marcelkou. Dobré odpoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurt Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800. Nová sezóna.

0: www.horkon.cz. Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Řidiči, stále si dávejte pozor v Opavě na hlavním průtahu městem ve směru na Krnov. Bourala tady dvě osobní auta. Opatrnost se vyplatí také na Zlínsku ve Štítné nad Vláří na tahu mezi Slavičí.

0: Vyhavarovala dodávka a osobní auto. Nehoda blokuje krajnici a místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Vláda plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců. Týkat se to má těch, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Jednalo by se například o pachatele násilných nebo sexuálních trestných činů. Soudy by tak měly nově povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit. Návrh má platit především pro osoby, které pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii.
2: Morava aktuálně.
0: V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly i hvězdy NHL. Městská hala na úvoze je po kompletní opravě technologií připravena pro veřejnost i mladé hokejisty, jak uvedl mluvčí radnice Brno střed Michal Šťastný.
3: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž ledové plochy, změnili chladící systém či potrubí.
0: Stadion je v Česku unikátní třeba tím, že stojí jen 50 metrů od základní školy. Havířov promění náměstí Republiky. Rozsáhlá rekonstrukce v příštích 4 letech přinese moderní multifunkční prostor pro trhy i koncerty. Plán počítá také s odstraněním nefunkčního kyvadla, instalací nového vodního prvku a výstavbou dětského hřiště. Kolem meta sekvojí budou vybudovány dřevěná pódia s posezením. Celá lokalita se navíc propojí i s přilehlou pěší zónou a parkem na nábřeží. A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou druhé za Srbskem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas, Rok v plném proudu, a v něm dostává prostor právě teď novinka týdne.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu, a to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tak, to už je taky melodie, která nikdy nezestárne. Mr. Vic, no a pojďme se teď podívat do kalendáře, protože v roce 1965 vynálezavost faninek kapely Beatles opravdu tehdy nezdala mezí. Dvě z nich, představte si najeli vrtulník a tak dlouho létali nad domem, který měla kapela pronajatý v Beverly Hills, až se odhodlali a skočili z vrtulníku přímo do bazénu. Jestli se trefili nebo ne, to tady nestojí, ale prostě udělali to. No a v roce 2005 dva zakládající členové Guns N' Roses zažalovali zpěváka Axla Rose, že jmenoval sám sebe jako jediného majitele autorských práv této americké kapely. Slash a Duff obvinili Axla z arogance a přerostlého ega. Ano, slyšíte dobře. Na základě dohody se svými právníky nakonec Axel oficiálně uznal nároky svých bývalých spoluhráčů. No, s ním bych chtěl mít určitě dvojdomek, to by bylo veselo. No, svátek má radím, tak nesmíme zapomenout na toho našeho, díky kterému by Rádio Čas rok vůbec nevzniklo, ale taky popřejeme Radimovi Pařízkovi mladšímu a vůbec všem nositelům tohoto jména, jako třeba i mému švagrovi. Narozeniny, tak ty slaví Gene Simmons, o kterém jsem už dneska mluvil, a je tady ještě jedno opravdu hodně slavné jméno, ale k němu se na Rádio Čas rok dostaneme později. Tak všechno nejlepší.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Sean Turner Overdrive, pomalu, ale jistě se rozjíždí Korn. A co bude na rádiu Čas rok po nich, tak to už necháme na vás. 725 33 11 55.

0: To byly Korni na rádiu Čas Rock. No a my se s muzikou přesuneme k našim západním sousedům, že jo? Je to tak, Motáku, zdravím tě.
1: Je to přesně tak. Ahoj, ahoj. Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, zaprvé, jak se tam máte? Počasí máte stejné jak u nás?
1: Určitě. Ochladilo se? To jsem zdravý, kde jsou ty jejich slibený
0: písky? No, všechno má přijít.
1: Uvidíme. Tak, ať přijdou.
0: Jasná věc. Práce dost? Práce dost? Až nad hlavu, dobrá. Tak, a co bylo na oběd?
1: Já se nevím, ale si to zadí.
0: Co bylo na oběd?
1: Člověče, výborná zelňačka. Uh-huh. Výborná. No a tenhle, studentský řízek. Gurhaj s prohlíkem.
0: No tak to zní krásně. Dělnická šunka, přesně tak. A teď muzika. Komu a co?
1: Rokové rodině a všem těm. Co musou robať?
0: Co se dá dělat? Bez peněz do hospody nelez. Jsou na chystaní. Díky za zavolání. Čau.
1: Já ti moc krát děkuju. Ahoj. Ahoj.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
10: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
9: Kobby Elektro.
11: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
12: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
13: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
14: Megakoncert Rádia Čas.
15: Megakoncert Rádia Čas.
13: 21. listopadu Ostravar Arena.
14: Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo.
13: Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
16: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
17: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
18: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsme to do té druhé odpolední hodiny stihli a na rádiu Čas Rock, co nás čeká dál, třeba Masterplan.
1: Tak je Avatar. A nebo Cheap Trick.
0: Vy tak, přátelé, tady sedíte a z ničeho nic se tady ve studiu objeví jak kikina, tak Aleš, co vy tady dva děláte, můžete mi to říct?
2: Krásné odpoledne, my jsme přišli na kontrolu.
3: Na kontrolu. Ano, ahoj,
0: co jste hodně. Tak obvykle máme 10 sekund, tak je pozdravte, abyste nás do Říti.
2: Takže ajoj, my vás
3: ahoj,
2: zdravíme.
3: My vás zdravíme a jdeme do Říti.
2: A jdeme do Říti, tak krásné odpolko.
0: Díky za návštěvu.
4: Tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor na Kroměřížsku. U Zdounek havaroval motorkář na hlavním tahu směrem na Kyjov. Ve Zlínském kraji si dávejte pozor také v Kunovicích na Uhersko-Hradišťku, kde se střetla dvě osobní auta, která omezují provoz na třídě Vítězství na průtahu městem. A poslední komplikaci hlásí Jihomoravský kraj z dálnice D1. U Vyškova ve směru na Ostravu se srazila dodávka s osobním vozidlem. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Vláda si chce došlápnout na výtržníky na stadionech. Zpřísní proto pravidla pro bezpečnost na sportovních utkáních. Počítá se například s registrem vyloučených fanoušků a výtržníky má ze stadionu vyřadit i rozpoznávání obličejů, tedy biometrická kontrola při vstupu. Novela zákona, kterou ministerstvo sportu představí v září, má také přísněji trestat pyrotechniku a zahalování obličejů.
12: Morava aktuálně.
9: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+ KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více informací má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
13: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+ KK a další dva jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
9: Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy a nahradí tak dosavadní hřiště v zámecké zahradě. Začít by se mělo ještě letos. V budoucnu pak projekt navíc doplní vnitřní herna, sociální zázemí a kuchyňka pro rodiče vybudovaná v prostorách bývalé školní kuchyně. A baseballisté pražské Kotlářky po 10 letech postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili rivaly z týmu Eagles Praha 3-0 na zápasy. O titul si zahrají teď buď proti Drakům Brno nebo brněnským Hrochům. Ti v druhé semifinálové sérii vedou 2-1 na zápasy a postup mohou vybojovat už tento pátek. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Na rádiu Čas Rock jsme si dali Masterplan, no a před námi je další z významných oslavenců a tím je samotný Rob Halford, který si ke svému jménu připisuje 75. No jo, tento borec začal svou hudební kariéru v roce 69, kdy se samozřejmě připojil k Judas Priest. S nimi vydal celou řadu alb, ale má venku taky svoje solové kousky. Kdybychom měli probírat ty jeho úspěchy, tak bychom tady určitě byli do večera, protože těch je opravdu hodně. Jeho neuvěřitelný vokál je i v těch jeho letech tak silný, že to snad ani není možné. No a tak si ho teď pojďme poslechnout a popřát mu hodně zdraví a ať se ještě dlouho objevuje na koncertních pódiích a taky v nahrávacích studiích. Tady je Rob.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které pro vás spustilo z brusu novou grafiku našich webových stránek. Kromě různých podcastů, e-shopu, kontaktů a dalších zajímavých věcí tam mimo jiné najdete fotky jak z našeho vytuněného studia, tak i z akcí, ve kterých jsme měli prsty, anebo podobizny té celé naší moderátorské party. Vše podstatné na www.casrock.cz. Tak se mrkněte a dejte nám vědět, jak se vám to líbí. Předem díky a my budeme pokračovat s Rolling Stones, kteří dostanou prostor za malou chvíli. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Čus bando, nechte se pozvat k další Metalmánii a nebojte, i Zbavoš tady bude. Jen si mě do dnešního dílu přizval jako hosta. Začiš, děkuju. No a jestli vás zajímá, jakou hudbu mám rád, tak sledujte od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Máme minutku po půl třetí, to znamená, že za malou chvíli už mě tady ve studiu Rádia Čadrok vystřídá Vrána. A ona už tady je, ona už tady sedí se svým lípánkem, nebo co zase to má dneska za dobrotu, že jo?
1: Hele, tak jasně, že prybinaček musí být.
0: No tak to musí být. A Hani, my dneska probíráme samozřejmě dva velice významné oslavence.
1: Který Dnešek z nich patří dvěma legendám,
0: tak,
1: ano.
0: Řekni, který z nich u tebe?
1: Který z nich u mě? Samozřejmě Rob.
0: Rob Halford.
1: Od jak živa, no jasně.
0: To tam vše.
1: Ano,
0: ale
1: Streda
0: já,
1: Rob.
0: Já se taky musím přiznat, že jo. No ale každý to má samozřejmě.
1: Tím nesnižuju vůbec jiná Simonce, v žádném případě, každý má svoje, ale u mě prostě Rob Halford.
0: Viděla jsi třeba o Simoncovi, že nikdy nechlastal?
1: No tak někdo musel být kapele střízliv.
0: Jako
1: ale on řekl
0: to.
1: Spoustu věcí, jako takových, které by se měl člověk vzít do života, takové jenom nespolehej na jeden job, proto on jich má asi 10, tak různě.
0: A tak dál. Víš,
1: co těch pozitivních příjmů a tak.
0: Rozumíme to. Jestli Rob pije ještě nebo nepil už nikdy taky, tak to je, to ví jenom on, že jo?
1: Mně se líbí hrozně jeho smysl pro humor,
0: to je neuvěřitelné.
1: Jeho studovaný hlas.
0: No.
1: A nezapomenu, byť teďka byli v Ostravě, tak nezapomenu na koncert, kdy vydali Nostradáma v roce 2008, taky přijeli do ostravské arény a předskakovali jim Citron. Pamatuješ?
0: Vzpomínám si na to. To bylo neuvěřitelná věc. No, tak vy v tom vzpomínání nebo v tom blahopřání, jak na jednoho, tak na druhého budete pokračovat. Je to tak?
1: No, 100%, co jiného.
0: Je, to je krása, takže muzika bude znít a to i teď. Takže číslo jsem do studia Rádia Čas rok 725-331-155 pro písničku na přání.
2: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

0: České znění Moje díky patří vám a Petr Rezek. Teď v originále na rádiu Čas Rock Chip Trick, ale my si budeme hrát pěkně slovensky. Radio, čau.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme dneska?
1: Jo, do pohody.
0: Je to na klídek. Co? Ležíš v knížkách nebo nějaký časák přehrabuješ?
1: Časák, no.
0: Co? Který? Leo?
1: Spark.
0: Spark, výborně. Co dávaj?
1: Co tam dávají? Nightwish, Tariu, pak tam je nějaký ten.
0: To je jedno, ale je co číst, jo? To je důležité. To je důležité, že je co si přečíst. Tak, ale teď ta muzika k tomu. Vybral si zónu A?
1: No a bylo by to pro všechny, co mě znají, a všem radím k svátku a všem čadrokerům.
0: Všem radím, znáš někoho?
1: Radím Zkouma, radím Neškera.
0: Podívej se, takže znáš jich hodně.
1: Uzal to osobně, ne?
0: Já sám, takže posíláme všem těm radímům, jak si řekl ty, ještě jednou blahopřání tobě, děkujeme za zavolání a měj se zase někdy. Čau.
1: Jo, my taky, no.
0: No a já se taky rozloučím, přátelé. Bylo mi ctí a zítra opět v 10.

0: Rozklapaným programem s Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Úžasný to kousek The Who a taky Serge Tankian a taky Bad Wolves. Dohromady, když se ta spolupráce potká nejenom hudebně, ale lidsky, vznikne z toho takovýhle skvost. 14.58, vy posloucháte Rádio Čas Rock, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Odpolední drive za ten 25. srpna startuje a dáme klasiku. Kromě Lemonhead mám taky Mamot.

0: čertví, ale to poznáte po zprávách.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Čas rok. Čas rok.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na

0: zárukou. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

0: www.horkon.cz. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci v ulici 17. listopadu. U právnické fakulty komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. V Jihomoravském kraji si dávejte velký pozor na dálnici D1 u Brna. Na 196. kilometru ve směru na Prahu hned za křižovatkou Brno-Jih se srazil kamion s dodávkou a v úseku se tvoří dlouhé kolony. Další vážný střet, tentokrát nákladního auta s cyklistou, pak omezuje provoz v Brně-Tuřanech, a to na Hanácké ulici směrem na Dvorska. Místem projedete pouze se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
3: Morava aktuálně.
1: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulbáky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí Petr Havránek.
4: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovujícího areálu.
1: Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí a pro veřejnost se otevře už tuto neděli 30. srpna. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město na pondělí odpoledne chystá i slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak anebo legendární autobus Škoda RTO. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

láska a holky, to jsou většina témata songu. Právě teď Beck, tady na rádiu Čas Rock. 25. srpen patří dvěma legendám. Gene Simmons, Rob Halford. Pojďme z toho udělat lehce souboj, takový jako ale milosrdný souboj, jestli ten nebo ten. Nebo oba. Záleží na vás, takže 725-33-1155 vaše zkušenosti, proč a proti, proč ten, nebo proč oba, nebo proč žádný. Klidně WhatsApp, hlasovka, textovka, záleží na vás. A protože Rob hrál v minulé hodině, tak je to fair a je to vyrovnané, tak teď kysáci.

0: Čas rok posloucháte úterní odpolední drive 25. srpen 2026 a vaše hlášky ze silnic. Bacha, zůstaneme v Ostravě, tak ať náhodou nespadnete do pastičky, ne na medvěda, ale na řidiče. Petře, díky moc za tvoji hlášku. Ostravská hospodina Janově Šedý Kodiak měří. Bacha na pistolníky ve Staré Bile, Junácká u školy a do třetice ulice Koblovská, Petřkovice, nohu z plynu, langzam v klidu, ať dojedete. A hlavně pohodě, jo? Je to nestojí zbytečné prachy, protože Laser Game se hraje bez ohledu na počasí. No a co dál? George Harrison, taky Bijouterier, taky Hindr. A díky moc a šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Ušetříte, když u hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: prasiatko má otvor na eura. V odpoledním driveu tady na rádiu Čas roku už jsme na vás opět dva. Tentokrát se přidal i Aleš, ahoj.
1: Ano, ahoj, zdravím všechny posluchače, nazdar.
0: Máš prasátko, měl jsi prasátko doma?
1: Měl jsem prasátko, no, nebylo až tak třeba plné, ale vkládal jsem
0: a
1: do něj.
0: Otvor byl na co, na eura nebo koruny?
1: Prvně byl na koruny a potom na co to už je...
0: Nebudeme to tady rozumět, zase dostáváme se na ten týle, to většinou je tady podání kiky, tak nebudeme se sem patlat. Ale pojďme na dnešní souboj Gene Simmons versus Rob Halford, dva dnešní oslavenci. U tebe kdo?
1: Simmons.
0: Jo? Mhm. Ten, co tady máme, jako figurku, že jo, ve studiu. No. Rob byl vyprodán zrovna. Ale on dojde ještě.
1: Tímž neříkám, že by jako Judas Priest u mě byli dole někde, to ne, to ani náhodou, ale spíš Simmons.
0: Dobře, no a co vy? 725-33-1155 od nás, Hinder, without you, takže taková pohodovka. Telefon jsem řekla za tebe.
1: Měl jsem ho říct, jo. Já ho zopakuju klidně.
0: Pamatuješ si ho už?
1: Mm-hmm. 725-888. Ne, dělám si srandu. 725-33-1155.
0: A kolikrát si ho řekl místo svého telefonního čísla? Já už
1: to se ještě nestalo, to se ještě nestalo.
0: Počkej jo, si pár let. Se, no. Budeš si při sekání trávy pískat naše džingly a když se tě někdo zeptá na telefonní číslo, řekneš přesně tohle.
1: Tak super, na to se těším.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Daučiu, zdravíme Motáčka, protože ten se rozhodně po té, co loupne jednoho Pivsona, pustí do úklidu auta, ale taky tady máme ještě někoho, koho bychom měli pozdravit. Samozřejmě Petra Zizerek, o tobě taky víme, chlapče, takže zdravíme na kopečky. Ano, uvidíme se už velice brzy a celému kolektivu popřejeme fajnové úterní odpoledne. Aleši, můžem?
1: Můžem.
0: Mávni. Pušťám.
2: Odpoledne.

understand that is also the plane of faith.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
3: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
7: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
6: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
5: Ostrý budíček.

0: Radio 6 Rock, tady je úterní odpolední drive a po 16. hodině už se toho chopí třeba Doors. Taky Sandra Madro. Nebo Crash Test Dummies. A taky dnešní oslavenci, ale nejprve zprávy.
1: Radio 6 Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Řidiči aktuálně pozor v Opavě v Těšínské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. V Orlové v ulici 17. listopadu osobní auto zase nabouralo do zaparkovaných vozů a ve Frýdku místku blokuje provoz nehoda u polikliniky. V Kroměříži v Purkyňově ulici pak u nemocnice zase dávejte pozor kvůli srážce dvou aut a poslední omezení hlásí příjezd do Brna od Pohořelic. Tady na silnici číslo 52 komplikuje dopravu nehoda dvou osob. Vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Vláda plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců. Týkat se to má těch, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Jednalo by se například o pachatele násilných nebo sexuálních trestných činů. Soudy by tak měly nově povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit. Návrh má platit především pro osoby, které pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii.
1: Morava aktuálně.
5: V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly i hvězdy NHL. Městská hala na úvoze je po kompletní opravě technologií připravena pro veřejnost i mladé hokejisty, jak uvedl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
7: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladící systém či potrubí.
5: Stadion je v Česku unikátní třeba tím, že stojí jen 50 metrů od základní školy. Havířov promění náměstí Republiky. Rozsáhlá rekonstrukce v příštích 4 letech přinese moderní multifunkční prostor pro trhy i koncerty. Plán počítá také s odstraněním nefunkčního kyvadla, instalací nového vodního prvku a výstavbou dětského hřiště. Kolem meta sekvojí budou vybudovány dřevěná pódia s posezením. Celá lokalita se navíc propojí i s přilehlou pěší zónou a parkem na nábřeží. A české volejbalistky dnes čeká další důležitý zápas na domácím mistrovství Evropy. V Brně od 19 hodin nastoupí proti Ukrajině, která má o 2 body méně. Češky zatím vyhrály 2 ze 3 zápasů a ve skupině jsou druhé za Srbskem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Nemáte ale dlouhý flám tady na rádiu Čas Rock, úterní odpolední drive a možná dlouhý flám čeká taky vás. Podle toho, co budete dneska slavit, vždycky je důvod, najde se. Kdyby tam nebylo, tak ho vždycky od někud vykopete, tak se podíváme společně do kalendáře. Třeba vás něco takzvaně cvrnkne po cestě do nosu. Začneme hodně v minulosti. Rok 1609 a 25. srpen, astronom Galileo Galilei tehdy předvedl v Benátkách první dalekohled. V roce 1875, 25. srpna, Angličan Matthew Webb jako první člověk přeplaval Lamaňský kanál. A když koukneme ještě dál, tak v roce 1969 tehdy automobilové závody Národní podnik zahájili v Mladé Boleslavi sériovou výrobu automobilů Škoda 100 a Škoda 110. Slaví dneska u nás Radim, takže pánové, všecko nejvíc nejlepší rokeři naši, užijte si svůj den a slavíte-li třeba narozky, tak mezi těmi, co se narodili 25.8. je Harry Honecker, ale taky Sean Connery, taky Tim Burton, anebo třeba Claudia Schiffer. A z muzikantů dvě legendy, Gene Simmons a Rob Halford. A co vy, taky dneska slavíte? No tak si to užijte a všechno podstatné z 25. srpna najdete jako vždycky na webu časrock.cz.

0: Rybičky 48, vážené dámy, tak se jmenoval ten song, který jste právě teď poslouchali úterním odpoledním driveu. No a na rádiu Čas Rock pár tipů, co můžete ještě dneska slavit, je 25.8. Takže dneska je den takové té pusy jako na smíření. Tak jestli jste jako poštěkaní doma, tohle by mohla být cesta. Nejenom večer, ale třeba hned teď, tak se do toho klidně puste. Včera byl den vaflí. Dneska můžete oslavit s takzvaným banana split. Pokud budete hledat, co to je, jednoduchý takový jako zmrzlinový desert, je to strašně dobré. Takže kdo potřebujete doplnit třeba sacharidy, nebo holky máte-li PMS, tohle by mohlo jít. Čokoládový dortík a tohle suverénně funguje a velice spolehlivě, takže pánové, i návod pro vás. A třeba, co ještě dneska můžete slavit? Den secondhandového šatníku je dneska. Tak skočte si do nějakého sekáče za rohem, dají se tam najít luxusní kousky, které jsou 100% originál. Tohle všechno můžete slavit 25.8. My to oslavíme muzikou, Coldplay, Electric Light Orchestra nebo Crash Test Dummies.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí.

první odpolední drive a dáme takové malé optimistické okénko tety Hanky. Normálně bych vám teď řekla přesně, kolik dní zbývá do Vánoc, ale uchopím to jinak, chápu, že ne všichni jako podle toho chcete plánovat třeba svoje další kroky, anebo vás to zajímá, takže to uděláme jinak. Tento týden je v tomto roce poslední, kdy slunko zapadá až po 20. hodině. Ty další týdny, kdy bude zapadat až takhle pozdě, si užijeme až v roce 2027. V praxi to teda znamená, že pak už začne toho světla razantně ubývat. Tak si to užívejte od dnešního dne až do příštího pondělka a taky si užívejte muziku. Electric Light Orchestra a potom ta vaše 725 33 1155.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: úterní odpolední drive a tu další muziku už bude vybírat Anet. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, vyjedete z Dovči, jak jste se měli?
1: Měli jsme se skvěle, klaplo nám to, měli jsme 3 dny na Slovensku a už jedeme domů a bylo to super.
0: No tak super, tak k tomu si dáme vaši oblíbenou muziku. Co, proč, komu?
1: Dáme si Netáhlo od Trautenbergu a potřebujeme to do auta, stojíme v koloně u Brna. Něco trošku svížnýho, ať nám to rychle šuteče.
0: Klasika prostě kolem Brněska. Jak to máte ještě daleko?
1: Jedeme do Děčína, no. 3,5 hodiny.
0: Ty brďo, hezky, dobrá darda. Ale tak, s pánem Strautenberka už to půjde jedna báseň. Tak dobře, dojeďte, tady to je. Šťastnou cestu, ahoj.
1: Děkujeme taky, ahoj. Odpolední.

0: Rock. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.

0: dostanete profesionální míchadlo Dex zdarma. Mega akce ve stavebninách Dex platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dex zdarma. Více na dex.cz.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Chlapi, pozor, jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
4: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
5: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
4: Kobby Elektro.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
1: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
0: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
2: Ostrý budíček.

0: novinko tohoto týdne a také pozvánku na páteční odpoledne i večer. Opět se máte na co těšit. Na chvilku vydechněte, pustíme se do toho hned po zprávách.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Řidiči aktuálně pozor v Opavě v Mostní ulici. U řeky Opavy komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. V Kroměříži v Purkyňově ulici u nemocnice si dávejte pozor, i tady havarovala dvě osobní auta a komplikace v dopravě kvůli nehodě jsou také na příjezdu do Brna od Pohořelice na silnici na úrovni Rajhradu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Radio Čas Rock.
5: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marca Fabiánová. Vláda si chce došlápnout na výtržníky na stadionech. Zpřísní proto pravidla pro bezpečnost na sportovních utkáních. Počítá se například s registrem vyloučených fanoušků a výtržníky má ze stadionu vyřadit i rozpoznávání obličejů, tedy biometrická kontrola při vstupu. Novela zákona, kterou ministerstvo sportu představí v září, má také přísněji trestat pyrotechniku a zahalování obličejů.
7: Morava aktuálně.
5: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více informací má pro nás mluvčí města Jana Končítková.
8: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další 2 jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
5: Luhačovice chystají stavbu nového moderního centrálního dětského hřiště. Nový herní areál vyroste na pozemcích přímo před budovou základní školy a nahradí tak dosavadní hřiště v zámecké zahradě. Začít by se mělo ještě letos. V budoucnu pak projekt navíc doplní vnitřní herna, sociální zázemí a kuchyňka pro rodiče vybudovaná v prostorách bývalé školní kuchyně. A baseballisté pražské Kotlářky po 10 letech postoupili do finále extraligy. V semifinále porazili rivaly z týmu Eagles Praha 3-0 na zápasy. O titul si zahrají teď buď proti Drakům Brno nebo brněnským Hrochům. Ti v druhé semifinálové sérii vedou 2-1 na zápasy a postup mohou vybojovat už tento pátek. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
6: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Radio has changed our lives and...

0: týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Rádio Čas Rock, tady je úterní odpolední drive a mám pro vás i pozvánku na pátek, protože začátek extraligové sezóny 2026-2027 se blíží mílovými kroky a odpálit ji můžeme společně pod Javorovým už tento pátek. O co půjde a jak to bude vypadat, to si ještě chvilku nechám pro sebe, ale dejte tomu, já nevím kolik, 10 minutek? Jo, to dáte všechno, sváčů, kafe, čaj, vylulat a za chvilku jsme zpátky.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rock. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

Čus bando, nechte se pozvat k další Metalmánii a nebojte, i Zbavoš tady bude. Jen si mě do dnešního dílu přizval jako hosta. Za což děkuju. No a jestli vás zajímá, jakou hudbu mám rád, tak sledujte od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV Rebel.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Neuvěřitelné, jak prázdniny rychle odletěly, je tady poslední týden a vlastně před námi poslední prázdninový víkend a přesně za týden už nám začíná září, ale zas na druhou stranu je třeba brát to pozitivně, tím pádem odstartuje i další extraligová sezóna. No a pod Javorovým tu sezónu společně odpálíme už tento pátek 28. Čeká vás autogramiáda prvních mistrů z roku 2011 a taky mega ocelářský kvíz pod střechou Werk Arény. K tomu se otevře z Brusu nový fanshop, takže rozhodně akce, na které byste neměli chybět. Všechno odstartuje programem ve Werk Aréně už ve 14 hodin a to slavnostním otevřením nového fanshopu. O půl hodiny později začne taky autogramiáda mistrovského týmu z roku 2011 a v 18 hodin startuje ocelářský kvíz. Druhý ročník největší sportovní vědomostní soutěže v Česku. Poslední volné stoly zbývají k prodeji, pokud si chcete zahrát a zasoutěžit si. A jinak pokud chcete přijít nejenom na Čumendu, stejně tak jako já, tak sektor A pro nás bude vyhrazen.
0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Let the party set up.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
10: Už dál nemusíš hledat.
11: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
10: Žádné kompromisy, žádné hranice.
11: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
12: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
13: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Jo, kdo by Skater Boy? Avril Lavigne byla vdaná i za Chira Kregra? Nevím, jestli ještě občas se dneska sleze na prkně nebo ne. Každopádně hraje a zpívá jí to pořád. 17.54, tady v úterním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock, tak jak vy jinak.

0: Legend, Gene Simmons versus Rob Halford a pozvánka na zítra, ale až po zprávách.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči aktuálně pozor v Českém Těšíně v Ostravské ulici. Na hlavním tahu směrem na Chotěbus ochromila provoz srážka 3 osobních aut. Komplikace jsou stále také v Opavě v Mostní ulici u řeky, kde překáží dřívější nehoda 2 vozidel. A v Jihomoravském kraji si dávejte pozor v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. Přímo na křižovatce u železničního přejezdu se srazila 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi stále častěji cestují vlakem. Například České dráhy přepravily v prvním pololetí o 5,5 milionu cestujících více než loni. Lidé dávají vlakům přednost před auty kvůli dražšímu benzínu, ale i díky masivnímu nasazování stovek nových moderních vagónů s klimatizací a Wi-Fi připojením. Na hlavních trasách tak roste komfort, i když si cestující stále dlouhodobě stěžují na častá zpoždění, která jsou způsobená rekordním počtem oprav na kolejích.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava otevřela nový areál krytých střelnic v městské části Hulbáky na Plzeňské ulici. Podrobnosti dodává zastupující tiskový mluvčí Petr Havránek.
3: Projekt za bezmála 153 milionů korun proměnil schátralý brownfield ve špičkové centrum vybavené nejmodernější technologií, umožňující přípravu sportovních střelců, pořádání domácích a mezinárodních soutěží v řadě disciplín i komerční využití pro širokou veřejnost. Nová střelnice vyrostla na místě bývalého nevyhovujícího areálu.
1: Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem větší komfort a moderní zázemí a pro veřejnost se otevře už tuto neděli 30. srpna. Nový terminál je součástí obří 4miliardové proměny celého vsetínského vlakového a autobusového uzlu. Město na pondělní odpoledne chystá i slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak anebo legendární autobus Škoda RTO. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené 4 hry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

tady na rádiu Čas Rock. Ti dva ještě neodešli, kdybyste to potřebovali vědět, tak ti dva ještě neodešli, jo? Kiki, ale tady pořád jsou a dívají se mi pod ruce. Tak jsem z toho lehce nervózní, ale já mám pro vás jednu dnešní oslavenkyni, to kulatou, a k tomu vlastně pozvání i na zítřejší odpolední drive, protože zítra bude středa, slavit je třeba, a hrabeme se společně celý srpen v roce 1976, takže teď si postavím ten obrovský oslý můstek. Právě dnes je to totiž přesně 50 let, kde vyšlo debutové album kapely Boston. A vy víte, které? A víc to rozpitováme až zítra.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: Veslov a taky Maroon 5, vy posloucháte Rádio Čas Rock, úterní odpolední drive a teď jsme tady úplně všichni, tvrdě.
1: Stále jsme neodešli.
2: Tady jako hrajem, to mě až teďka překvapilo, já jsem normálně se to po první lekla, že jsem vlezla do jiného studia.
0: Jinde. Budeš brzo mluvit, jak to tak poslouchám. No, Aleš, Kiki, to jste tam to taky.
2: My vás zdravíme,
0: že to není podvečer. Tamto jsme to s tím ještě neudělali, ale není všem dům konoce, může se stát na konci tohohle vstupu, že to po to.
2: Cože jsme s tím nic,
0: nerozebírej to, nech to plavat, vůbec to tam, nech to tam ležet, pak si to vem, když
2: půjdeš.
0: Ty bys
2: to s náma jako chtěla dělat?
0: Ne, já jsem řekla, že jsme to ještě neposrali, ale může se stát na konci,
2: jo, tak.
0: Že to s tím vstupem uděláme. Tak se budeme snažit to neudělat.
2: Tam zdárně míříme.
0: Jdeme do finále dnešního souboje legend. Dneska slaví Gene Simmons a taky Rob Halford, takže dáme té střelné jako přednost, který z nich. A neříkej mi, že nevíš, kdo to je.
2: Nevím.
0: Fuj, už jsem se lekla.
2: Ale vzhledem k tomu, jakože pro mě to je takové...
0: Jako co?
2: Neumím úplně to určit, protože ani jeden z pánů mi jako zcela nepřirostl k srdci, takže to spíš nechám na Aleškovi.
0: Upřímnost se cení, dobře.
1: Jako já už jsem na to dneska odpovídal, řekl jsem hned prvně ze startu Simonce. Každopádně... Nevím vlastně přesně tu váhu, kdo... Jo, je to takové... I ten vlastně, kdybych to tak jako měl...
0: Ale jo, pojďte pocitově podle...
2: Oba jsou, jako za mě jsou oba legendy.
1: Určitě.
2: A před nimi se oběma skláním. Tak. Oba já ty misky váh nechávám na jedné laně.
1: Jedou skvělý styl hudby.
2: Tak.
0: No. Dobře vy.
2: Jsou to legendy.
0: No to teda.
1: No to bez pochyb.
0: Vy dva už taky pomalu.
2: Ne, to jsi ty tady.
0: Ne.
2: Nám ještě nějaký ten rok musíš nechat, no, abychom se legendami stali.
1: 10 plus.
0: Klidně. No tak jo, kdy vás uslyšíme společně?
2: O víkendu.
1: O víkendu určitě. A společně to znamená v sobotu.
2: Sobota,
0: ano,
2: nebo
0: ne. Tady...
1: V neděli.
2: Nebo v neděli? Já možná mám že... sobotu volno, ty vole, já ani nevím.
0: No já mám sobotu dopo, abyste to věděli, na co se musíte těšit.
2: Tak to dopo. Asi já nebudu.
0: Aleš má odpoledne, takže se nám ptáme, jestli jako dorazíte spolu, nebo seš vedle, nebo co.
2: Jo, to jo, tak to já určitě zase přijdu na kontrolu.
1: A v neděli to tu zase rozjedem, ne?
2: No.
1: Máme oba dva?
2: Tak.
0: Výborně, takže grupáč, sobota, neděle. Jo?
2: Těšíme se na grupáč. Na vás.
1: Živě.
0: Děkujeme, odejděte.
1: Pa, pa.
2: Krásný večer.
1: Hezký večer.

0: Queen Breakthrough, vy posloucháte Rádio Čas Rock, úterní odpolední drive s datem 25. srpna. Už se pomalu, ale jistě blíží do cílové rovinky, ale o tu vaši oblíbenou rozhodně nepřijdete. Petr, ten tráví dnešní večer tím, že brousí nože, ne teda ty na bruslích, ale opravdové kuchyňské. Mimochodem, nikdy se nehádejte s partnerem, s partnerkou v kuchyni, je tam moc zbraní na to, pak jsou z toho ty domácí zabíjačky, všichni víme, protože všichni čumíme na ty kriminálky. No a Mára Zbudějc, ten má jasnou představu, co by ho potěšilo do dnešního trošku upršeného podvečera. Co takhle, pan Optiko, pro všechny, co poslouchají a pro celou rokovou rodinu? Proč ne? Jdem práskat klíči.
1: Odpolední

0: Ok. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Houston, máme problém, hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
9: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
8: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
7: Ostrý budíček.

0: další díl Metalmánie. Tak si užijte dnešní večer a já se na vás budu těšit zase zítra odpoledne. Čau.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

0: www.horkon.cz. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Buďte zdraví, bando. Zdraví vás Bavouš při startu dalšího dílu Metalmanie. Dozněl nám úvodní song a já zcela záměrně mám v ruce telefon, abych si tady přečetl seznam, který mi poslal můj dnešní hvězdný host, jedna z hvězd ranního budíčku Rádia Čas Rock, nebo Ostrého budíčku a taky televize Rebel, Tomáš Michalík. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, ahoj a moc děkuju za pozvání.
0: Není za co. Tak, Tome, já když si zvu hosty do Metalmanie, tak je to v podstatě o výběru muziky podle toho hosta, tedy podle tebe. Takže si probereme tvůj hudební vkus, který pro mě je docela zajímavý, není to taková ta osmdesátková klasika. Jako první to byly Mean Messiah. Proč jsi vybral úvodní song Mean Messiah?
1: Já jsem velice přemýšlel o tom zadání, co jsi mi dal, že mám vybrat pět songů. A vynechal jsem některé své srdcovky, šel jsem na to trošičku jinak. A řekl jsem si, že vlastně použiju dneska i dvě české kapely. Zkrátka dobře, podle mě ten český rybníček nabízí hodně kvalitních kusů. A tak jsem si řekl, že tady něco dáme. A Mean Messiah pro mě, kapela, kterou svědomitě vede Dan Frimmel, tak je uskupení, které pro mě teda aspoň geniálně kombinuje tu tvrdost. Jsem tam i takové ty lepší melodie a hlavně má kolem sebe výborné hudebníky, což potvrzuje i tahle nahrávka.
0: OK. Teď přeskočíme od toho hudebního výběru k místu, kde jsme. Jsme v Vizovické Likárce u Jelínka, Masters of Rock. Co pro tebe znamená, když se řekne Masters of Rock?
1: Masters of Rock, no místo, které pro mě začalo být aktuálně později. Já oproti mnohým, jako jsem tady nejezdil, já jsem tady začal jezdit asi 3 roky nazpátek, takže stále jsem ještě takový jako novic.
0: Tak to seš novic, protože já když počítám, tak já jsem tady jezdil ještě tak jako třeba 5-6 let předtím, než vznikl Rebel a Rádio.
1: No.
0: Takže třeba fakt jako skoro 20.
1: To ne, já jsem jezdil na Borek, na Noc plnou hvězd, takže prostě pro mě byl ten festival tam.
0: Máš to blíž.
1: No tak samozřejmě, no. Ale oproti jiným festivalům i ty Vizovice jsou kousek, takže to je v pohodě.
0: To je poslední.
1: Ale nicméně, co je důležité, tak jako za tu krátkou dobu jsem to tady nasál, si myslím, jako velice solidně, v dobrém. Teď se nebavím o těch pálence, která se tady vyrábí všude kolem nás.
0: A poštuje, ano.
1: Ale mám to tady rád, protože je to festival, kde je hodně lidí, ale tak nějak si myslím, že jsou si blíž. A co se týče i výhledu třeba na pódium, jako proti jiným festivalům, tady máš taky velké hvězdy a vidíš, že je poměrně dobře. V tom jsou pro mě mastery sympatičtější.
0: Super, tak dáme si další muziku a za chvilku pokračujeme.

0: Jsme zpátky ve studiu, další muzika dnešní nebo tohoto dílu Metalmanie je za námi. Tohle byly Spiritbox, další tvůj docela zajímavý výběr. Proč tohle?
1: Proč tohle? Protože to je kapela, na kterou jsem natrefil pár let zpátky. A ještě tady dnes bude řeč o jedné, kde jsem tak už tenkrát si dovolil být trošku vizionářem. Ale co se týče Spiritbox, mě to tenkrát dostalo hned, když jsem je slyšel. A mě

0: snaží se to spojit dohromady, protože ty jsi člen Ranní jízdy Rádia Čas Rock, jsi součástí televize Rebel. Dá se to nějak spojit, že si řekneš, tak tohle bychom mohli hrát, nebo narazíš právě ve vysílání?
1: No, my bychom to chtěli hrát, ale tam trošku narážíme na ty limity někdy, že to úplně pustit nejde. Nicméně, můžu to pustit tady, máme taky ještě stanici Čas Rock na tvrdo, kde právě se s Ivem snažíme i tyhle kapely, protože třeba v tomhle případě jsme se taky shodli, že se nám to líbí, snažíme se aspoň takhle ty kapely dostat těm lidem. A sdělit, že nám se to líbí a myslíme si, že by to mohlo být fajný pro vás.
0: OK, dobře, Static X je další muzika, kterou si vybral. A to bude proč? To je současně podobný plán, jako ty máš, že prostě nesáhnu úplně na ten mainstream, ale na něco, co není až tak hrané?
1: Spíš jde o to, že já jsem chtěl dát něco industriálního. Pro mě ten styl byl vždycky velmi blízký. Nechtěl jsem dávat, jak říkám, klasiky, takže Rammstein jsem dneska vynechal.
0: Jasně.
1: Tak jsem si říkal, dáme něco, co bude líznout za tím industriálem, a to je Static X. Mrzí mě, že jsem je minul. Když tady byli v minulosti, tak jsem nebyl já. Když měli letos přijet do Hradce, tak zase nepřijeli oni. Bohužel, škoda, už u toho taky není Vein, ale co se dá dělat. Jasně. Ta muzika tady aspoň zůstává, no.
0: Jdeme na muziku.

0: Tak přátelé, stopáž dnešní Metalmanie je v podstatě ve své druhé polovině. Mým hostem je Tomáš Michalík. Ty jsi zmínil v tom minulém vstupu Čas rok natvrdo. To je v podstatě teď, v tuto chvíli, řekněme, autorská práce tebe a Ivoše Rašky?
1: Zní to krásně, ale takhle bych to úplně nenazval.
0: Ale ovlivňujete to.
1: Máme možnost tam přispívat a vlastně je v naší režii ten výběr muziky, který tam padá. Takže za to jsme rádi. Snad samozřejmě ta odezva z druhé strany je na to dobrá, protože to je to rozhodující.

0: Ale myslím si, že se nám právě daří tam zařazovat kapely, kterým věříme, u kterých si myslíme, že jsou třeba podceněné a které mají před sebou zdárnou budoucnost.
1: OK. Jsi jak rozhlasový moderátor nebo speaker, jo, tak i televizní. Co je těžší? Televize nebo rádio? Rádio se jede živě, televize se přetáčí.
0: Jede se živě. Mě to možná, ale já paradoxně trošičku možná sedí, když se jede živě, protože ta hlava funguje tak, že víš, že to nesmíš zkazit.
1: Jo.
0: V té televizi, když víš, že se může opakovat záběr, tak tím, že to chceš vyšperkovat a mi to nejlepší, tak se třeba vůli jednoho blbého slovíčka vrátíš zase zpátky a chceš to točit znova, chceš to točit znova.
1: Jasně.
0: Ale je to jiná disciplína úplně.
1: Okay.
0: Na druhou stranu někdy v tom rádiu bys byl rád, jako, jestli by to nešlo vrátit.
1: To je pravda. Pojďme na další výběr, ten mě docela zaujal, protože je to nějakých pár týdnů zpátky, kdy jsem moderoval festival, na kterém se objevili Stellaris. Jako úžasný výkon. Co ty na ně říkáš tady na tohle? Navíc jsou to Češi, že jo, říká.
0: No, co na ně říkám, říkám na to všechno, že proto jsou dneska tady taky zazní, protože to je mladá krev na české metalové scéně. Já jsem na ně přišel náhodou někde z kraje roku v klubu v Jablunkově. Od té době sleduju. A sleduju tu jejich cestu, protože jim se povedlo i letos dostat na Resurrection Festival do Španělska, kde chytli dobrou stage, chytli i lukrativní čas a ukázali se tam perfektně. Takže tahle kapela má našlápnuto velice dobře, možná více v zahraničí než u nás.
1: To je pravda.
0: Protože ten styl, který kde kombinujou death, metalcore, trošku i ty jiné, tady to tak úplně zaběhnuté v tom mainstreamu není, ale já jim to strašně přeju. Upřímně takhle znějících českých kapel moc neznám.
1: To je pravda. Tak si dáme Stellaris.

0: Tak bando, dnešní Metalmania je v samotném závěru a zcela běžně, já vám vždycky říkám, mějte se fajn, za týden ahoj, napište nám na nápady taky, co by mělo zaznít, ale dneska to bude tak trošičku jinak. Za námi jsou Stellaris a na Tomáši Michalíkovi je výběr ještě jedné muziky, nebo ještě jedné kapely. Ale ještě dřív, než se k tomu dostanem, já se to ptám i muzikantů v backstage. Plány do budoucna. A to je možná zajímavá otázka pro tebe, protože ty už se několik let, mnoho let pohybuješ, jak na tom rádiu, tak i v televizi. Má takový člověk třeba nějaké plány do budoucna, co se týká těchto médií?
1: Tak plány určitě, já se vší skromností, můj nejlepší plán bude, když všechno zůstane, jak je, to znamená, budu mít možnost každé ráno promlouvat lidem, budu mít možnost se objevit tady na festivalech.
0: Skočím ti do řeči. To je něco neuvěřitelného, jako každé ráno, protože to startuje v 6, ty to máš hodinu cesty, já bych musel stávat někdy ve 4 a za týden by to rádio přestalo vysílat, to jsem tvrdil vždycky. Jak to dáváš tady tohle?
1: Dobře to dávám.
0: Fakt?
1: Já jsem tak byl zvyklý už kdysi, že radši dřív ráno vstanu a potom relativně dřív skončím.
0: Tak já právě já radši později vstanu a jdu později spát.
1: Nenáviděl jsem odpolední, nenáviděl jsem noční, jako, ale jako fakt, pro mě to byl prostě ztracený kus života, takže já jsem byl vždycky ranní ptáče, ale co si budeme povídat, jako kdybys mě někdy ráno viděl, tak prostě není to úplně příjemné se mnou, protože zvlášť večer třeba
0: je fotbal. Já se nemusím dívat na to, jak jsi hezký.
1: Ne, ale večer teď třeba nedávno bylo mistrovství světa ve fotbale, takže to se chodilo spát pozdě, takže jako to ráno, jo, je to náročné, ale neměnil bych, jak se říká.
0: OK, já myslím, že to je ideální tečka za tím tvým povídáním a teď k té poslední kapole, Orbit Culture.
1: Proč? No. Já už jsem to možná v minulosti naznačil, já někde kolem roku 2018-19 si dovolím tvrdit, že jsem byl trošičku prorokem, když se ke mně dostali tihle Švédové. Já jsem tenkrát řekl, že tohle bude kapela, která bude jedna z největších na metalové scéně a máme rok 2026 a já si myslím, že od té doby ušli obrovský kus cesty a já doufám, že to není konečná. Tihle borci jsou skvělí, mají svůj zvuk. Zatím to vypadá, že nehodlají ustupovat, že by trošku vyměkli a já jim prostě fakt přeju jenom to nejúspěšnější a nejlepší.
0: OK, já tobě taky přeju hodně štěstí, to nejúspěšnější a nejlepší. Tak přátelé, teď Orbit Culture, mým hostem byl můj kolega z rádia Čas Rok a z televize Rebel, Tomáš Michalík.
1: Díky a mějte se, čau.
0: Čau.

Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
6: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
5: Kobby Elektro.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
5: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle. Takže, jaká vás kdy v životě potkala?
6: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka, dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
5: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
0: Ostrý budíček.

Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
1: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: nás rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Také zítra se na vás bude v Ostrém budíčku těšit dvojice Raška Michalík. Budeme se mimo jiné bavit o smůle, takže jaká vás kdy v životě potkala?
2: Ale nebojte se, bando, nebude to jen o těchto patálích. Budeme i vzpomínat na desku, která letos oslavila 30 let o svého vydání. No zkrátka, dobře, budou to opět 4 hodinky nabité informacemi a muzikou v Ostrém budíčku. Zase zítra.
1: Těšíme se na vás před 6 ráno, tak si nachystejte budíky.
0: Ostrý budíček.

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Buďte zdraví, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém jsme vás minule informovali o zdravotních komplikacích bubeníka kapely ZZ Top Franka Bearda. Díky nim musel těsně před začátkem koncertu v Las Vegas vyhledat lékařskou pomoc, kterou mu sice poskytli, ale ne nadlouho. V pondělí 17. srpna totiž jeho srdce přestalo tlouci navždy a jeho duše se vydala do muzikantského nebe. Tento chlapík u Vousáčů udával rytmus dlouhých 56 let, ale nebyl jenom vynikajícím bubeníkem, ale taky se podílel na skládání muziky a skvěle ovládal jak saxofon, tak zpěv, trumpetu a nebo taky tubu. No, co se dá dělat, život někdy přináší opravdu kruté rány a tak si na něho pojďme zaspomínat a vzdát mu tak hold.
1: Now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4...

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi jsou Butcher Babies, kteří tvrdě pracují na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa 2. října a to pod dohledem Howarda Bensona, který se chopil produkce. Celkově se máme těšit na celkem 10 kousků, které mají být údajně vůbec nejosobitější, jaké kdy tato formace napsala. Podle samotné Heidi tyto písně vznikaly během její terapie, díky které si zavzpomínala na různé střípky ze svého života. No a jak se jim to povedlo, tak to se dozvíme v aktuálním singlu, který se dočkal i zajímavého videoklipu.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s Primer Fear, kteří, jak je vidět, nesedí na zadku se založenýma rukama, ale tvrdě pracují na novém materiálu, který by se měl objevit na jejich dalším studiovém zářezu. Ten by měl spatřit světlo světa v dubnu příštího roku a představí ho v podobě dvou singlů. Název toho jejich díla bude Shadow Raider a úplně stejně se bude jmenovat jeden z kousků, který na něm bude. O přesném termínu a dalších podrobnostech vás budeme samozřejmě s dostatečným předstihem informovat, tak snad to bude opět pořádná dávka muziky, na kterou jsme od těchto borců zvyklí.

Toto byly v pořadu Weekend Primal Fear a i když jsme se minulý týden rozloučili s festivalem Rock Castle, tak už teď se můžeme těšit na ten další ročník, který se v Moravském Krumlově bude konat od 12. do 14. srpna 2027. Zatím jsou odtajněny kapely jako třeba Hammerfall, Orden Ogan, Bloodbound, Korpiklány, All for Metal a další borci. Vstupenky na tuto skvělou akci za vůbec nejlepší cenu jsou už předprodeji, takže jestli za ně chcete vypláznout opravdu co nejméně peněz, máte právě teď možnost. No a my se ve společnosti jedné z těch kapel, o kterých jsem mluvil, pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací